za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků, mohla za to ukrutná vedra, což jako víme, a moc se nám šmatlat do kopečku nechtělo. Ano, zoo Brno během prázdní navštívilo téměř 108 tisíc lidí, meziročně zhruba o 1500 méně. Zatímco červenec zahradě přinesl rekordní návštěvnost, srpen poznamenala tropická vedra. Lidé při teplotách kolem 40 stupňů podle zoo raději zamířili k vodě. Například na brněnskou přehradu, kterou má zoo hned kousek. Tak doufám, že na podzim vyrazíte do zoo a užijete si to. Máme nádhernou brněnskou zoo a teď si užijte z krokodýla další hety.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Burčákové slavnosti se chystají v Hustopečí, kde to samozřejmě žije tepe a užíváme si litry skvělého burčáku, ale také programu. No a právě teď za město Hustopeče máme na lince Kláru Otahlovou, která nám prozradí, co všechno nás tam čeká.
1: Poprvé v novém termínu se v Hustopečích potkáme na burčákových slavnostech. Už 18. a 19. září ožije Dukelské náměstí burčákem, vínem, hudbou, folklorem a hlavně dobrou náladou. Čekají vás mázhauzy, řemeslný jarmark, cymbálová muzika, historický průvod i pořádná dávka recese. Uvidíte burčákovou unii a potkáte burčákovou policii, nebo můžete vyrazit na putování po mázhauzech a soutěžit o ceny. A hudební program? Pátek večer Čechomor. V sobotu Ivan Mládek s Benjo Bandem a MIG 21. Těšit se můžete také na koncerty v našem amfiteátru. Do Hustopečí z Brna pohodlně dostanete přímým vlakem, který jezdí každou hodinu. Pro řidiče budou připravena odstavná parkoviště. Přijeďte si za námi užít 2 dny plné burčáku, hudby a humoru v Hustopečích.
0: Tolik tady tip, kam byste mohli vyrazit a užít si samozřejmě skvělý burčák a zábavu na burčákové slavnosti, které se konají v Hustopečích. Pokud vyrazíte, věřím, že si to užijete, stejně tak jako hity Krokodýla.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

k tobě, lucerny září, už se snívá. Z krajiny za zrcadlem tvým

0: Poslední slova téhle písničky bude den a on den je. Dobré ráno, dobrý den. 5 hodin 29 minut k tomu a úterý 15. září. Právě dnes, právě teď. Jolany, dneska slaví svůj svátek ze studia Krokodýla. Samozřejmě gratulujeme. Pokud v téhle chvíli už vyrážíte někam na silnice, je tam klid. Tedy, co se týče nějakých nehod nebo kolon. Ale pozor, už jestli se už nám jako fakt blíží ten podzim, začínají nám se vyskytovat na některých místech mlhy. Takže viditelnost, znáte to, pořádně otřít světla, nebo nejenom světla, ale hlavně okna. Já teda si říkáte jasně, tak to vidím, ne přes tu mlhu, když někdo jede nebo ne, no, tak to možná jo, ale chodci a zvěř, to je tak jako to, co tak někdy úplně moc vidět není. Co se týče dnešního odpoledního počasí, mělo by být výrazně příjemnější, aspoň co se týče teploty, teď to máme nějakých 11-12 stupňů, ale odpoledne nás čeká velmi příjemných až 25. Přátelé, ať se nám dneska daří. Dobré ráno, dobrý den, jdeme na to.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Sugar Babes používat na zmačkný knoflík. Ano, zmačkám knoflík. Pustíme Rádio Krokodýl, kde nám řeknou, jaké nás dneska čeká. Počasí, řeknu vám to právě teď. 5 minut před 5:45. Dneska by to mělo být příjemné. Oproti včerejšku bez deště. Očekává se polojasno nebo skoro jasno. Sem tam ráno mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne se nám to rozpustí. A jak říkám, bude modro a svítí sluníčko. A teploty příjemné 22 až 25 stupňů. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 58 a 3 čtvrtě minuty. Dobré ráno přejeme, máme úterý 15. září. Jolany slaví svátek. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, co jsi chtěl říct? Dobré dopoledne už?
0: Já jsem se tak nějak to úplně nezorientoval v tom dnešním dni.
1: My jsme říkali, že budeme asi brzo škrábat, protože dneska nám teploty zase spadly ráno.
0: U nás bylo 11 stupňů.
1: No, u nás bylo taky tak nějak kolem 12.
0: Zamlžený auto, tak jsem
1: mokrý.
0: Hnedka pouštěl. No. Přátelé, je to tady, mimochodem i toho se týká pronostika, když taky jako hnedka můžu zmínit, mám je tady nachystanou. Dneska je církevní svátek Panna Marie Bolestná a říká se, od Panny Marie sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
1: Děkujeme, na to jsme se těšili celé léto. Tak pojďme na zprávy, snad budou veselější, i když nevím, celníci zabavili v tržnici na Znojimsku 1800 padělků, podrobnosti za chvíli.
0: To je veselější, že se to k nám nedostane, ty padělky. Co si dáme po šesté? Markéze. Crash Test Dummies. A taky bude písnička od Pokáče a Pavla Calty.
2: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co...
0: Odpoledne by mělo být hezky, jasno nebo polojasno a teploty a pokud se dobře dívám podle meteorologů, chtěl jsem říct 22, ano, 22 až 25, ty jsou předpovídány.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vohančice na Brněnsku. Obec obnovila místní potok, vybudovala nové tůně či vysadila více než 9,5 tisíce stromů a keřů. V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila Ochoz u Brna a Černovice.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Celníci zabavili při kontrole v tržnici v Hatích bezmála 1800 padělků, jejichž originály by stály asi 24 milionů korun. Šlo především o sportovní obuv, kabelky či batohy. Celníci tržnici kontrolují pravidelně, stejně jako Česká obchodní inspekce.
3: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče, měřícího téměř 6 kilometrů, prošel posouzením možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v Modeně si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty včera zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%.
4: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Lenka.
5: Dobré ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl na silnici 43 ze Svitav do Brna po pojízdí kolona u Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, pojďme ale dál, máme tady další komplikace. Například mezi újezdem u Brna a Sokolnicemi zasahují záchranaři a policie u střetu osobního auta s cyklistou. Pojďte opatrně. A pozor také na obchvatu Jihlavy ve směru na Havlíčku v Brod bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: 6.03, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl, kde vám přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno a stále soutěžíme o benzín zadarmo, taky budeme soutěžit o vstupenky na Kometu, tak si to nenechte ujít.
2: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut tomu, pojďme se podívat, co přineslo 15. září v historii. 15. září roku 921 byla svatá Ludmila na příkaz své snachy Drahomíry uškrcena na Tetíně, podle legendy vlastním závojem. Pojďme výrazně blíž k současnosti, například v roce 1950, pardon, ještě musíme zmínit rok 1840.

0: 1947, kdy v Praze poprvé zasvítilo na ulicích 200 plynových lamp. Do té doby byly používány výhradně lampy olejové. A tenhle den, tedy 15. září, je považován za vznik plynárenství v českých zemích. V roce 1956 byla založena společnost Saska v Praze. V roce 1976 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v tehdejším pavilonu P se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 105-120. A v roce 2005 v Praze začala soutěžní část mistrovství světa v orbě za účasti týmu z 29 zemí. Tohle mistrovství světa se koná od roku 1953 a v roce 2005 proběhlo právě v České republice. Pojďme do světa. V roce 1821 Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras a Nicaragua společně vyhlásili nezávislost na Španělsku. Taky můžeme ze světa zmínit třeba rok 1976, kdy vítězstvím Kanady ve druhém finálovém utkání nad Československem vyvrcholil první ročník kanadského poháru v ledním hokeji. A v roce 2000 byly v Sydney zahájeny letní olympijské hry. Kdo dneska slaví narozeniny? Například Dominika Nesárošová, bývalá toť mis, nebo určitě krásná modelka. Ta dneska slaví 41. narozeniny. Můžeme také zmínit prince Harryho, který dneska slaví narozeniny 42. A mám tady také excelentního herce Tommy Lee Jones, ten dneska slaví kulaté 80. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek? Pokud jste se ještě nestihli podívat, je to Jolana a také Melissa. Jinak církev si připomíná panu Marii Bolestnou. No a pranostika praví od Panny Marie Sedmi Bolestné, teplota rychleji poklesne. OSN dneska slaví Mezinárodní den demokracie. Pokud slavíte něco vy, tak my gratulujeme a přejeme dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Kamelia Superstar na Krokodýlu, 6 hodin 19 minut tomu, jak máme venku, zatím chladno, ale bude teplej a bude, nebude mlžno, nebude zataženo. Teď máme 12 stupňů v Brně, Vyškov hlásí 11, Břeclav taky 11, ve Žďáru nad Sázavou tam je pouze 8 stupňů. Očekává se polojasno nebo skoro jasno, odpolední teploty příjemné, 22 až 25 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Balet Národního divadla Brno povede od sezony 2028-29 dlouholetá členka souboru, pedagožka a choreografka Markéta Pimek-Habalová, nahradí Mária Radačovského. Trojice studentů Masarykovy univerzity se vrátila z Nepálu, kde pomáhala lidem zraněným při nedávné povodni. Medik a dvě medičky byly v okamžiku katastrofy na plánované praxi. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. V první dny bude určena školákům. Od soboty se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyř hry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
4: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Poslouchej Rádio Progovíl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Pohonné hmoty, ty se hodí vždycky, ať je pondělí nebo pátek, neděle nebo svátek. A my je pro vás na Krokodýlu máme.
2: No, stačí ulovit v našem vysílání výherní hit, tak jak se to včera podařilo Ondřejovi.
3: Ahoj, ahoj, tady Ondřej z brněnských Ivanovic, Tuzán. Jsem moc šťastnej, poslouchal jsem písničku a zavolal a vyhrál jsem benzín zadarmo. Jdeme na Dovču, jupi.
1: Ondro, gratulujeme. Dneska taky budete hlídat výherní song, který pak to je?
2: Je to náš oblíbenec, ano. Song, je to Teddy Swims Bad Dreams.
1: Až bude hrát tato písnička, volejte Krokodýla 600-300-303 a je to vaše, pokud budete nejrychlejší.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, pomalu se nám to plní a k tomu jsou taky ještě sem tam dopravní nehody. Na Brněnsku mezi újezdem u Brna a Sokolnicemi zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s cyklistou. Jděte opatrně, pozor na obchvatu Jihlavy ve směru na Havlíčkův Brod, bourala dvě osobní auta. Jinak kolona už je teď u Lipůvky, tam je to minimálně na nějakých 15-17 minut. Taky se plní D1 od Vyškova k Brnu, od Holubic na Brno se zdržíte zhruba nějakých 80 minut. To samé platí i pro D2 na příjezdu do Brna a pozor taky na některých místech na sníženou viditelnost, sem tam může být mlha.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: Jo.
5: Mám prostě od

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6.35, to je čas, kdy na Krokodýlu míříme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je to zoolog.
3: Taky tam může být paní zoologická. Dává zvířatům vodu a jídlo. Ten, co se stará o zvířátka v zoologické zahradě.
4: Ten, který říká tím lidem, kteří se starají o zvířátka, co s těma zvířátka mám dělat.
5: Že vyklidí zvířatům hovínka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Baby Goodbye na Krokodýlu 8 minut po půl sedmé, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Hezké a výrazně teplejší, než je tam teď. Má tam být jednou tolik. V Brně totiž teď máme jenom 12 stupňů, Vyškov hlásí 10, Břeclav taky 10 stupňů. Dneska by mělo být polojasno nebo skoro jasno. Ráno sem tam mlhy nebo nízká oblačnost a odpolední teploty 22 až 25 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Křížence servala uprchlého ze soukromého chovu v Brně se zatím nedaří najít. Informace o zvířeti dostaly hlídky strážníků po celém městě. Pravděpodobnost, že zaútočí na člověka, je podle strážníků i chovatelky malá. Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let tohoto století. Podle zprávy železnic bude termín záviset na financování ze státního rozpočtu i na harmonogramu stavby železničního uzlu. Češi mají od zaměstnavatelů největší zájem o příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace či masáže a o dentální hygienu. Právě tyto benefity ale firmy nabízejí jen výjimečně. Více než třetina zaměstnanců uvádí, že od svého zaměstnavatele nedostává žádný zdravotní benefit. Jako speciální pro klub označil začínající hokejovou sezonu majitel a zároveň první trenér Komety Libor Zábranský. Brněné totiž po novém roce opustí Winning Group Arenu a přestěhují se do nové haly na Výstavišti. První zápas sezony čeká Kometu zítra v Litvínově. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
4: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
5: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
4: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
5: Má dovolenou, pane řediteli.
4: Tak to se můžeme jít klouzat.
6: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
11: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10:30 a bude 7 hodin. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno a víme, že dalším postupem v koncesním řízení na prodej pozemků pro stavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami se dnes budou opět zabývat brněnští zastupitelé. Na parcelách stojí schátralý fotbalový stadion, postavit nový tam chce Zbrojovka Brno. Zastupitelé prodej projednávali už v červnu, tehdy rozhodnutí odložili do doby, než budou zajištěny další podklady. Nyní má Brno k dispozici revizní znalecký posudek na cenu pozemků nebo stanovisko ministerstva kultury k zamýšlené výšce stadionu 37 metrů. No a jak se to bude tedy dál vyvíjet, tak to z vás na Krokodýlu samozřejmě dál sledujeme.
1: Hele, co myslíš, dožijeme se novýho stadionu tam?
2: Vsadíme si? Asi radši ne.
1: Nevsadíme, protože to myslím nedožijeme. Dobré ráno.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Duran Duran, Hold in the World, tady u nás na rádiu Krokodil, krátce před 7 hodinou raní. Vy jste s Krokodilem a Katka má pro nás připravené další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Ve fakultní nemocnici Brno bude slavnostně otevřena nová budova centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Víc už za chvíli.
0: Si dáváš schválně takový jazyk kolem po ránu?
1: Ne, já ne. Kardiovasku... Já si ty informace nevybírám.
0: Je mi to jasné. No vybíráš,
1: no, vybírám, vybírám, ale neplánuju si je.
0: Co dáme po 7? Ava Max. Kylie Minogue. A taky dáme Mirai, Summer Love. Minuta a čtvrt a bude 7 hodin.
2: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Jaké máme teploty v doslechu a v dosahu? Krokodýla Vyškov hlásí 10, Brno 12 stupňů, Břeclav 10, Znojmo 10,5. Podíváme-li se nahoru, tedy třeba na sever, tak ve Žďaru nad Sázavou tam je jenom 8 stupňů a pokud se dobře dívám, u Svitav mají stupňů 9. Dnešní odpolední počasí by mělo být jasné nebo skoro jasné s velmi příjemnými teplotami 22 až 25 stupňů.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve fakultní nemocnici Brno dnes proběhne slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Události se zúčastní premiér Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Schillerová či ministr zdravotnictví Vojtěch. Na programu je komentovaná prohlídka.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Obec Klentnice zahájila první etapu přestavby zříceniny sirotčího hrádku, která je vyhledávaným turistickým cílem. Letos má odborná firma stabilizovat korunu zříceniny a vybudovat dřevěnou vyhlídku v úrovni prvního patra hradu. Náklady jsou přibližně 600 tisíc korun.
2: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionu korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů je téměř 380 milionů. Čeští tenisté včera zahájili v Praze přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům, který se uskuteční v pátek a sobotu. Kapitán Tomáš Berdych je s nominací ve složení menší klehečka, Kopřiva, Pavlásek a Rykl spokojený. Další změny už neplánuje.
3: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 211. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči popojíždí od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav na Brno před Lipůvkou se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 5 kilometrů. Na silnici 38 na obchvatu Jihlavy ve směru na Havlíčku v Brod bourala dvě osobní auta. A na Brněnsku mezi Tetčicemi a Neslovicemi zasahují záchranáři u střetu osobního auta s nákladním. Zdržení je asi desetiminutové. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
0: Lenko, děkujeme, to nekončíme informace ze silnic, protože máme tady další nepříjemnost. Brno, ulice Hlinky, u křižovatky Slipovou se srazila dvě osobní auta, provoz je částečně omezen. Na trase z Boskovic do Žďáru nad Sázavou na příjezdu do Rozseče nad Kunštátem havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 hodině raní připravujeme voucher v hodnotě 300 korun na pizzu tady u nás v Brně.
1: Máme pro vás soutěž s brněnským Hantecem už za chvíli, držte se nás.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 9 minut k tomu, ve hře je v téhle chvíli voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika už pětkrát v Brně.
2: A vy můžete právě teď s námi soutěžit a volat studio 603 103 103.
1: No ale chce to uhodnout, na co se to Žanek ptá. Tak tedy tady je otázka.
3: Gomity, co to je taková grča na dozně?
1: Grča na dozně, co to může být? Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: No tady je Honza, zdravím.
1: Dobrý den, Jene. Víte, co to je grča na dozně?
4: Já si myslím, že to je boule na hlavě.
3: Grča na dozně je boule na hlavě.
1: Kolik měříte?
4: Já jsem nerozuměl otázce.
1: Kolik měříte centimetrů jako na výšku?
4: 193, prosím.
2: No tak to jste možná někdy měl grču na dozně.
4: No určitě, grča na dozně byla, to je jasný, že jo.
1: Malý futra, no. Ano, to my s Katkou s tím problém nemáme.
2: Ne, to my nemáme.
1: Gratulujem, vyhrál jste poukaz na pizzu Pizza Bombastika. Gratulace, mějte se hezky. Naschledanou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Ava Max na Krokodýlu, 17 minut po 7. hodině. Centro Brna máme v téhle chvíli 12 stupňů, Vyškov má 10, Velké Meziříčí má taktéž stupňů 10, no nebo 9,5 úplně přesně. Odpoledne by mělo být ale výrazně teplej, čekáme 22 až 25 stupňů, polojasno nebo skoro jasno, až se nám rozpustí sem tam ranní mlhy.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Díky podpoře 80 milionů korun z evropských fondů přesídlí do Brna 20 zahraničních vědců a vědkyň. Po dobu 3 let budou působit v týmech výzkumného centra CEJTE, které propojuje přírodní a materiálové vědy. Premiér Andrej Babiš probral během včerejší schůzky na Hradě s prezidentem Petrem Pavlem plánované zahraniční cesty a návštěvy, které budou hostit. Hovořili také o situaci ve světě, například o volbách. Premiér poté zopakoval, že se definitivně vzdal holdingu Agrofert. Uvedl to v reakci na potvrzení Evropské komise, že přerušuje lhůtu pro proplácení podpory holdingu. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron. Uvedl to na sociální síti prezident pobaltské země a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Podle médií dron nejspíše přiletěl z Běloruska a směřoval na západ. Český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před dnešním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankaře Luďka Mikloška. Nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů a zároveň za skvělého člověka. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
5: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
6: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
7: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
6: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
7: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
6: Chlebíčky z chlebíčkového ráje.
8: To můžu.
7: Chlebíčkový ráj.
9: Nebeské pochoutky pro chuťové buňky.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
11: Na kráji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
12: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Přátelé, kamarádi, zítra nám začíná další ročník hokejové extraligy. Je pravda, že zítra je první kolo, pak druhé, to bude v pátek a až v neděli bude ten první domácí zápas Komety. A kdybyste chtěli, tak
1: máme
0: můžete.
1: Tady lupeny, ano, Kometa bude hostit v neděli od 17 hodin Hradec Králové. No a dvě vstupenky jsou právě teď vaše na lince 603 103 103, když budete první a zafandíte.
0: Radio Krokodýl, dobrý den.
2: Čau, tady David.
0: Nazdar, Davide. Jestli pak víš, s kým se utká Kometa v prvním kole?
2: Do Litvínova.
0: Hezky, jedou do Litvínova. Ve druhém kole?
2: Do Třince.
0: Ale tady má někdo znalosti, ano, do Třince. No a v rámci třetího kola, které se bude hrát teď v neděli, Kometa přivítá Hradec Králové. Jak vidíš ten letošní ročník?
2: No, tak nevím, no, je tam spoustu mladší hráčů, no, vrátili se do zámoří někteří, uvidíme, no, ale tak půlka tabulky a víš, bych typoval.
0: Bylo by to krásné. Ukaž, jak budeš fandit v neděli.
2: Tak, Kometa, do toho, jedeme Brno, jedeme.
0: Jo, ty asi nemůžeš moc zkusit, že vedle tebe někdo je, viď?
2: No.
0: Koho sebou vezmeš, máš dva lupeny.
2: No, vezmu svého syna.
0: Dobře, tak si to chlapci užijte. Gratulace, nezavyšuji a mějí se, díky, ahoj.
2: Děkuju, čau.
3: Krokodýl fandí v brněnské Kometě. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme také zkontrolovat silnice, není tam úplný klid. Slovo má Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 211. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči popojíždí od 3. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav na Brno před Lipůvkou se vytvořila přerušovaná kolona v úseku 5 kilometrů. Na silnici 38 na obchvatu Jihlavy ve směru na Havlíčku v Brod bourala dvě osobní auta. A na Brněnsku mezi Tetčicemi a Neslovicemi zasahují záchranáři u střetu osobního auta s nákladním. Zdržení je asi 10-minutové.
0: Pozor, tak dejte, na Hlinkách je tam nehoda dvou osobních aut a to není všechno. V Brno ulice Táborská poblíž křižovatky s Gajdušovou srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři a jsou tam u toho i policisté. Kdyby něco, dejte vědět, šťastnou cestou.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Kytička.
1: Kytičky voní, aby taky mohla příroda vonit.
2: Protože někdo ji navonil parfémem, aby hezky vonili a aby měli radost.
3: A už vidím toho člověka, chodí s tím parfémem po té louce a voní všechny ty kytičky.
4: To je hlavně, jako vidíme, chytám alergickou reakci, jako tak pojďme radši dál.
5: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
5: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Za 5 minut bude 7:45, teplota stále váhá s tím, kdy se má jako odpíchnout a už stoupat. Máme stále stejně v Brně 12 stupňů, Vyškov 10,5, Břeclav 10,5, Znojmo taky 10,5. Chladněji je třeba ve Žďaru nad Sázavou, tam mají jenom 9 stupňů. Odpoledne by mělo být výrazně teplej, 22 až 25 stupňů. Očekává se polojasno nebo skoro jasno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Křížence servala uprchlého ze soukromého chovu v Brně se zatím nedaří najít. Informace o zvířeti dostaly hlídky strážníků po celém městě. Pravděpodobnost, že zaútočí na člověka, je podle strážníků i chovatelky malá. U Neslovic na Brněnsku se dnes ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozidlem. Na místě zasahuje policie a záchranáři. Silnice směrem na Tetčice je uzavřená. Řidiči mají počítat se zdržením. Dnes začíná výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. První dny bude určena školákům, od soboty se otevře i veřejnosti. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 28. září. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se osamostatnila na 2. místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
4: Na zdraví!
5: Vypadáš utrápeně, řediteli.
4: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
5: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
3: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net. Slyšíš to?
6: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
6: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mázhausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
6: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
6: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
7: Aktuálně z Brna.
8: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
7: Vaše město Brno.
9: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
10: Dobrý den. Jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
9: Nezdá, pane. Sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto. Více na Citroen.cz.
11: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.
12: Ujel me vám.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 9 minut a bude 8 hodin. Předpokládám, že spoustě lidí už se někdy stalo, že srazili nějakou lesní zvěř. Stalo se to Katce?
1: Hele, tak to je jako moje velký téma, protože od doby, co bydlím v Sobišicích a každý ráno za tmy jezdím do práce přes Panskou Líchu, tak mám panickou hrůzu z toho, že tam něco srazím, protože tam prostě ty zvířátka běhají.
0: Jasně.
1: Zatím se mně to nestalo, ale jako psychicky se na to dopředu vždycky připravuju.
0: Jasně, tak než to zvíře srazíš, co je dobré dělat, když jedeš v tom lesním úseku a vidíš nějakou zvěř? V první řadě netroubit, protože ta zvěř se lekne a v podstatě, i když stojí na krajině, tak ji tam možná skočí.
1: Vypnou dálkový světla, ne?
0: Vypnou dálkový světla. Mně se často stává, že když jedu tam k nám, tak jako kolem hřbitova, od nádraží, tak přede mnou běží zajíc. Jako nemá cenu vůbec jako rozsvět se dálkový, spíš zpomalit, možná na chvilku zastavit, on si někde zaběhne stranou. Ale je jasný.
1: Jenom jít do toho skočí, mě nedávno přes silnici skákala žába, docela velká.
0: Dobře, pojďme.
1: Měl vidět tu hruzu v mých očích, jak jsem brzdila, abych tu žábu nezrazila.
0: Pojďme k větší zvěři, než je žába. Zkrátka, dobře, když jedete 80, 90, něco srazíte, stane se to v podstatě, nemůžete za to, protože jako s tím počítat nemá cenu. Ale co v téhle chvíli dělat? To je poměrně hodně důležitá věc. Je mi jasné, že asi třeba ne každý zastaví ten strach, ježišmarja, něco jsem udělal, prostě nás nemůžete za to. Pokud tu určitě nedostanete, a když už nějakou svěř srazíte, víte, že jste ji srazili, tak zvedněte telefon a zavolejte 158, tedy policii, protože oni přesně ví, kdo v tom úseku má ty zvěř na starosti, takzvaný hospodář. Oni mu zavolají, hele, teď nám volali, je tam a tam sražená zvěř. Hospodář přijede a vyřeší to. Tu zvěř, která je trefená, už to má za sebou, uklidí, a nebo když ještě žije, tak ji takzvaně zhasne, aby se dál netrápila. Proč to říkám? Včera mě kluci říkali, že u nás v Sentících má takovou dlouhou rovinku, tak vedle silnice je taková strouha, kanál, a někdo srazil srnu a nacpal tu srnu do toho kanálu.
1: Panebože.
0: Tak se asi trochu trápila, už tam jako pár dní byla, tak to úplně nevonilo. Tak prosím vás pěkně, stát se tomu, že každému, že srazí zvěř, neleňte, zavolejte 158, nahlašte, kde se to stalo, a je vyřešeno.
1: A jeďte opatrně v lesním úseku.
0: Přesně
1: a nelepte se na mě.
2: Krokodýl.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Tak tohle jsou Lost Frequencies, jejich reality tady u nás na Radiu Krokodil. Krátce před osmou, Katka má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Celníci zabavili v tržnici na Znojemsku 1800 padělků, víc ve zprávách.
0: Po osmé Ed Sheeran. Flashdance. A taky bude pokáč. Život prostě občas není fér. Osm bude za půl minuty.
2: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: Až se nám rozpustí ranní mlhy, které na některých místech jsou, budeme mít jasný až polojasný den a teploty příjemné. Oproti současným 12 stupňům má být 22 až 25.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vohančice na Brněnsku. Obec obnovila místní potok, vybudovala nové tůně či vysadila více než 9,5 tisíce stromů a keřů. V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila Ochoz u Brna a Černovice.
4: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Celníci zabavili při kontrole v tržnici v Hatích bezmála 1800 padělků. Jejich originály by stály asi 24 milionů korun. Šlo především o sportovní obuv, kabelky či batohy. Celníci tržnici kontrolují pravidelně, stejně jako Česká obchodní inspekce.
4: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Záměr na stavbu silničního obchvatu Třebíče, měřícího téměř 6 kilometrů, prošel posouzením možných dopadů na okolí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Zároveň stanovil řadu podmínek při přípravě této nové části silnice. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. S domácím výběrem se utkají už s jistotou postupu do osmifinále. Včera porazili Slovensko hladce 3-0 a připsali si třetí výhru ve skupině.
3: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
4: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolo na mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. Fronta je na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. V Brně v Žarošické ulici u křižovatky s Bzeneckou se srazila 3 osobní auta. Na Uherskohradišku v Kunovicích v ulici na Rynku se srazila 2 osobní auta. V Brně je ranní špička kolony, očekávejte na okruhu v Gajdošově a ve Svatoplukově ve směru na Královo pole. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
0: Lenko, děkujeme, pojďme ještě na sever. V Boskovicích ulici Sokolská se srazila 2 osobní auta, i tam pozor.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině ranní a vy jste s krokodýlem a přejeme vám dobré ráno.
1: A za pár minut vám budeme držet pěsti, protože nabídneme za náš krokodýlí zvuk 120 650 korun, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, od dneška

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: To je krásná soutěž.
2: A já říkám teď, volejte 603, 103, 103, je tady 120 650 korun.
1: Hned vím, kam by to poslal.
2: Já už sedím v letadle.
1: Já už se koupu v nové koupelně. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Honza.
1: Dobrý den, Honzo. Byla by to nová koupelna nebo dovolená?
3: No spíš. Potřebuju nový kotel, jsme dávali, tak by to bylo na tým kotel.
2: No každý jo, kotel. Něco potřebujeme.
1: Přesně, ale chci to říct správnou odpověď. Co tohle po vás, co to podle vás je ten zvuk?
3: Nic, je to připadá, když hrají kuličí, tak ty kuličí ukají o sebe.
1: Aha, dobře, jdem si dát kulábr. Podle vás to zní takhle? To byla minimálně desítka obu zara, jako jak to tam tukalo. Co říká arbitr?
2: Že to ťukání kulí o sebe není.
1: Ne, ťukání koulí o sebe to není, my vám přejeme hezký den a mějte se pěkně na
2: shledanou. Hezký den.
3: Díky, na shledanou.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
5: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Na rádiu Krokodýl 18 minut po 8. hodině, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Pořád se ještě teplota neodhodlala stoupat nahoru. Stále máme v Brně 12,5. Pravda, ve Vyškově už mají teplej, tam mají stupňů 12, v Břeclav hlásí 11,5, v Jihlavě je stupňů 10 a ve Žďáru nad Sázavou taktéž 10. Odpolední teploty při polojasné nebo skoro jasné obloze 22 až 25 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let tohoto století. Podle zprávy železnic bude termín záviset na financování ze státního rozpočtu i na harmonogramu stavby železničního uzlu. Kratom by mělo být od příštího roku možné koupit až od 21 let, ne od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Ruský podnikatel spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettany Trumpové. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. Brněnskou Kometu čeká první zápas sezóny zítra v Litvínově. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Rádio Krokodýl.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: To je úplně k sežrání.
12: Za studené lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Cože? Říkala Yogis?
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Je dobré mít dobré přátelé.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Každý den u vás vyhráváte pohonné hmoty, například včera to byl Ondřej.
2: Ahoj, ahoj, tady Ondřej z brněnských Ivanovic, Tuzán. Jsem moc šťastnej, poslouchal jsem písničku a zavolal a vyhrál jsem benzín zadarmo. Jdeme na dostču, jupi.
1: Ondra se raduje, radovat se budete i vy.
3: Ano, dneska budete hledat výherní hit, který je naším jako velkým oblíbencem. Je to Teddy Swims Bad Dreams.
1: Až bude hrát tahle pohodovka, volejte 600 300 303, pokud budete nejrychlejší, pohonné hmoty jsou vaše.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Lenka.
4: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona mezi 216. a 207. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 3. kilometru. Fronta je na silnici 43 ze Světav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. V Brně v Žarošické ulici u křižovatky s Bzeneckou se srazila 3 osobní auta. Na Uherskohradišku v Kunovicích v ulici na Rynku se srazila 2 osobní auta. V Brně je ranní špička kolony, očekávejte na okruhu v Gajdo a ve Svatoplukově ve směru na Královo pole.
1: Máme tady daleko více problémů. U těch neslovic na silnici 394 je silnice uzavřená, dlouho bude, protože tam došlo bohužel ke smrtelné dopravní nehodě. Osobní auto s nákladňákem, tam to asi určitě bude chvilku trvat, než se to vyřeší. Máme tady další nehody. Ulice Veveří před odbočkou do ulice Úvoz ve směru do centra došlo k hromadné srážce 5 osobních aut z tramvají. Nehodu vyšetřuje policie, takže v tomhle místě se taky určitě zdržíte. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: Jo.

0: A třeba my neumíme česky a oni zase neumí anglicky.
1: Protože třeba, že jsou mít prostě nějaký rozdíl, aby se mohli poznat.
2: Ty lidi vymysleli třeba jinou řeč.
1: Třeba nějaká cizí mama nějaký tajemství, tak aby neslyšeli to tajemství.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, Fonsi.

0: 8 minut po půl deváté jste s Rádiem Krokodýl, jak to vypadá s počasím. 12,5 stupňa máme v Brně, ve Vyškově taky 12. Identické teploty jsou i ve Znojmě, v Břeclavi, ve Žďáru nad Sázavou, tam mají lehce pod 10 stupni. Odpoledne se očekává polojasno nebo skoro jasno a teploty příjemné 22 až 25 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. U Neslovic na Brněnsku se dnes ráno čelně srazilo osobní auto s nákladním vozidlem. Nehoda si vyžádala jednu oběť. Podle prvotních informací vjela řidička osobního vozidla z dosud nezjištěných příčin do protisměru. Silnice směrem na Tetčice je uzavřená. Trojice studentů Masarykovy univerzity se vrátila z Nepálu, kde pomáhala lidem zraněným při nedávné povodni. Medik a dvě medičky byly v okamžiku katastrofy na plánované praxi. Prezident Petr Pavel představil na včerejší schůzce premiérovi Andreji Babišovi koncept svého projevu pro valné shromáždění OSN. Podle Babiše probrali plánované zahraniční cesty a návštěvy, které budou hostit. Hovořili také o situaci ve světě, například o volbách. Znovu se setkají na jednání Bezpečnostní rady státu v říjnu. Český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před dnešním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pětě dres zesnulé klubové legendy brankaře Luďka Mikloška. Nedávný kapitán národního mužstva označil Krajana za nejlepšího golmana v historii kladivářů a zároveň za skvělého člověka. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Já ten krám vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
4: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
3: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
4: Má dovolenou, pane řediteli.
3: Tak to se můžeme jít klouzat.
5: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
6: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
7: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz. Mňam.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: I could stay awake just to hear.

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: 11 minut před devátou o nápadu, který asi nepocházel z hlavy jaderného inženýra.
2: Přináší ho mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia Rádia Krokodýl. Velký rozruch a pravděpodobně i výraznou škodu údajně způsobil 42-letý muž v hobby marketu na západě Brna. Podle pracovníka ostrahy vběhl v sobotu odpoledne do prodejny. Okamžitě tam rozbil sklíčko u tlačítka s hlásičem požáru a spustil poplach. Zaměstnanci kvůli tomu museli všechny zákazníky požádat o opuštění obchodu. Strážníci se spojili se zástupcem vedoucího provozovny a ten zdůraznil, že škody dramaticky přesáhnou 10 000 korun, které představují hranici trestného činu. Strážníci ve spolupráci se svědkem našli podezřelého v prostoru blízké myčky automobilu. Prohlásil, že chtěl otestovat zabezpečení budovy a připravenost zaměstnanců. Teď je podezřelý z trestného činu a hrozí mu vězení. Přeji pěkné úterý a příjemný poslech.
1: Napadlo by tě to?
2: K tomu nemám co říct.
1: Tak jedině, dobré ráno.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
3: Rádio Krokodýl.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hezké dopoledne vám všem, kteří jste i dnes naladili Rádio Krokodýl. Máme úterý 15. září, Joleny slaví svátek. A ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
7: A Tonda Kala, hezký den. Ve fakultní nemocnici Brno bude dnes slavnostně otevřena nová budova Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Víc už za chvíli.
6: Po deváté si dáme devadesátky, tedy muziku z 90. let, například Counting Crowns, Westlife, taky Lena Marlin. 40 vteřin a bude 9 hodin.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
6: Venku máme jasno modro, to by nám mělo vydržet. Meteorologové na dnešní den předpověděli polojasno nebo skoro jasno a odpolední teploty krásné 22 až 25 stupňů.
9: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké dopoledne.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Ve fakultní nemocnici Brno dnes proběhne slavnostní otevření nové budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Události se zúčastní premiér Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Schillerová či ministr zdravotnictví Vojtěch. Na programu je komentovaná prohlídka.
10: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
7: Obec Klentnice zahájila první etapu přestavby zříceniny sirotčího hrádku, která je vyhledávaným turistickým cílem. Letos má odborná firma stabilizovat korunu zříceniny a vybudovat dřevěnou vyhlídku v úrovni prvního patra hradu. Náklady jsou přibližně 600 tisíc korun.
10: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
7: Vysoká škola Polytechnická Jihlava chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Na studii a projektovou dokumentaci získá od kraje 6,85 milionů korun. O dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Odhad celkových nákladů je téměř 380 milionů. Čeští tenisté včera zahájili v Praze přípravu na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům, který se uskuteční v pátek a v sobotu. Kapitán Tomáš Berdych je s nominací ve složení Menšík, Lehečka, Kopřiva, Pavlásek a Rykl spokojený. Další změny už neplánuje.
11: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Hezké dopoledne, jdeme na silnici, jak to tam vypadá, to nám teď prozradí Lenka.
0: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Tady dvojce na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči jedou pomalu od 3. kilometru. Doprava zpomaluje na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. A v Brně v ulici Veveří před odbočkou do ulice Úvoz směrem do centra došlo k hromadné srážce 5 osobních aut s tramvají. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte se silným provozem a s kolonou. Do Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 9.03, to je přesný čas, přejeme vám hezké dopoledne.
1: A venku je krásně, tak ať máte hezký den, svátek mají Jolany, všechno nejlepší.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte?
3: 10 korun.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: O hit vašeho života si píšete na mailovou adresu program@krokodil.cz. Ahoj krokodiláci, poslouchám vás v práci ve sluchátkách přes aplikaci Rádia Krokodýl a chtěla bych si vybrat svůj hit života. Je to Rihanna Umbrella. Připomíná mi léto 2007, kdy jsme s kamarádkou poprvé vyrazili sami bez rodičů na dovolenou. Bylo nám 18, připadali jsme si strašně dospěle a Umbrella tehdy hrála snad úplně všude. Kdykoliv dneska slyším, okamžitě se mi vybaví večery, úvody, první lásky a pocit, že máme celý život před sebou. Mějte se krásně a díky, že mi ji zahrajete. Veronika z Brna. Tak Veroniko, tady tu Rianu máš.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Nevím, jestli tahle úvaha přejde v nějakou realitu, milí krokodilové, ale tak jako úplně přesně nevím, o čemže to mluvím. Brněnská dětská nemocnice by se teoreticky mohla přesunout ze stávající lokality v Černých Polích do nemocničního areálu v Bohunicích. Potvrdil to ředitel fakultních nemocnic v Brně a Centra kardiovaskulárních a transplantačních chirurgie Brno, pan Vlastimil Vajdák. Jestli se o tom bude uvažovat trochu víc nebo míň, jestli se to třeba stane realitou, tak to samozřejmě ukáže budoucnost. Jako ruku na srdce, asi by se tam parkovalo lépe než u té současné, i když tam se zase právě teď staví parkovací dům, tak si zase říkám, jestli by ta investice přišla jako úplně vníveč. Každopádně budoucnost tohle všechno ukáže. A budoucnost ukáže i další devadesátky, které budou. Bude Coolio, Six Pin on the Ridge, Imon a taky pro vás chystám hit v jedné sekundě. Vám všem hezké úterní dopoledne.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
4: Aktuálně z Brna.
5: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
4: Vaše město Brno.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Slyšíš to?
8: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
7: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
8: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
7: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
8: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
7: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
8: Burčákové slavnosti. Hustopeče, to musíš zažít.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Pro doma.
12: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Imon za námi a před námi na Krokodýlu hádání hitu v jedné sekundě. Mám připravenou písničku z roku 2016 a pustím vám první sekundu. Když uhodnete buď, jak se to jmenuje, nebo kdo to zpívá, vyhrajete přihlašovací kód do portálu edison9.cz na 365 dní na filmy, seriály Co je Libo. Což dneska máte tedy uhodnout?
2: 3, 2, 1... Go!
3: Let it go.
1: Stačí, jde. Musím upřesnit, nechci po vás název, ten tam teď zazněl, ale jen a pouze jméno té zpěvačky, která už tam stihla zpívat. Krokodýl, dobrý den. Halo?
4: Halo?
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
4: Gabina u telefonu.
1: Gabi, poznala jste?
4: Poznala jsem, je to Demi Lovato.
1: Ano, je to Demi Lovato. Nevím, proč si to myslím, ale předpokládám, že tuhle písničku máte na poslouchanou z domova, nebo vaše ratolestce dívá na...
4: Jo, to bylo hnedka Ledové království.
1: Kolikrát jste viděla Ledové království?
4: No, strašně moc krát.
1: Jestli pak, když byla dcera malá, tak já jsem viděla asi 850krát Hledá se Nemo, ten animovaný film.
4: No, to jsem viděla s klukama taky.
1: Aha, tak každý má nějaké pohádky spjaté se svými
4: dětmi. Ano, jakože paradoxně to Ledové království jsem viděla až jako dospělá, protože já mám syny veliký.
1: Mhm.
4: Ale prostě je to krásná pohádka, proč se na to
1: dívat. Je to hezký, je to moc pěkně udělaný, je to taky krásně zaspívaný, velká paráda. Tak jo. Uhodla jste? Gratuluju, nezavěšujte, mějte se hezky. Zatím naschranou.
4: Zatím naschranou.
1: Demi Lovato, Let It Go. Dáme si to celé. Let it go.

0: Pokud se nepletu, Monika Absolonová přespívala tady tuhle písničku do Ledového království. Teda, nejsem si tím s to projist, ale myslím si to. Tohle byl originál od Demi Lovato, co nám zazněl na Krokodýlu jako hit v jedné sekundě. 90. to nebyla, to byl rok 2016. Do 90. se vrátíme s Rosem Ramazzottim. Dáme si také No Mercy. A bude i Bruce Springsteen. Máme 8 minut po půl desáté a na Krokodýlu zdravíme hlavně všechny Jolany, které dneska slaví svátek. Vám všem pěkné dopoledne.
1: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
2: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
3: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax, stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. Hellendoron.cz/Vyškov.
8: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. 99. It's my... Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
1: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: Co budeme hrát na Krokodýlu tady u nás po 10. hodině? Například bude Bon Jovi.

0: půl minuty a bude 10 hodin.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme v téhle chvíli 14 stupňů, Břeclav hlásí 12,5, Znojmo taky 14. Odpoledne budou ale příjemné teploty mezi 22 až 25 stupni a předpovídáno je polojasno nebo skoro jasno.
2: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dalším postupem v koncesním řízení na prodej pozemků pro stavbu nového fotbalového stadionu za Ložánkami se dnes opět zabývají brněnští zastupitelé. Na parcelách stojí schátralý fotbalový stadion. Postavit nový tam chce brněnská zbrojovka. Zastupitelé prodej projednávali už v červnu. Tehdy rozhodnutí odložili do doby, než budou zajištěny další podklady. Teď má Brno k dispozici revizní znalecký posudek na cenu pozemků nebo stanovisko ministerstva kultury k zamýšlené výšce stadionu 37 metrů. Ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou ode dneška vystaveny korunovační klenoty. První 4 dny si je mohou prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti. Japonská prefektura Yamanashi od příštího roku začne účtovat horolezcům na hoře Fuji poplatky za záchranné operace, prováděné jejím vrtulníkem. Bude tak činit v období, kdy je výstup obvykle zakázán a pokud jí lidé nepředloží plán výstupu. O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů je jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
2: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, vyrážíme v téhle chvíli na silnice. Co tam je nového, tak to nám teď prozradí Lenka.
4: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy řidiči jedou pomalu od 3. kilometru. V Brně v Nezamyslově ulici se srazilo osobní auto s tramvají a doprava je tam částečně omezená, projíždějte tudy opatrně. A na Brněnsku mezi Tevčicemi a Myslovicemi se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě zasahují záchranáři a komunikace je uzavřená. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tři minuty po desáté hodině se už chystá Katka sem za mikrofon a během chvilky vám prozradí ten správný výherní song, který máte dneska hlídat, abyste vyhráli pohonné hmoty za jeden jediný telefonát v ten správný čas. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Každý všední den máte šanci vyhrát a natankovat do vašeho čtyřkolého miláčka zadarmo. Stačí stejně jako včera Ondra vychytat na Krokodýlu výherní hit.
2: Ahoj, ahoj, tady Ondřej z brněnských Ivanovic, Tuzán. Jsem moc šťastnej, poslouchal jsem písničku a zavolal a vyhrál jsem benzín zadarmo. Jedeme na Dovču, jupi.
1: Tak Ondrovi ještě jednou velká gratulace a dneska, přátelé, čekáte, až v éteru Krokodýla zazní Teddy Swims Bad Dreams. Bad dreams. Že vy jste dneska špatný sny neměli, naopak budete mít štěstí a vychytáte tuhle písničku jako první a vyhrajete benzín nebo naftu gratis, tak držím pěsti.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrále.
6: Pusťte slunce do svého domova.
7: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
6: A pozor, akce.
7: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
3: Rádio Krokodýl.
8: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
9: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
8: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto, více na Citroen.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Diton.
11: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na krá.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Dnes v úterý vybíráme pro vás brněnskou pivnici u Čápa, kde si na oběd můžete dát šumavskou bramboračku a k tomu vepřové výpečky, dušený smetanový špenát, bramborový knedlík s restovanou cibulkou. To vše za 169 korun, tak jestli vyrazíte, nechte si chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Přátelé, pokud jezdíváte na výlety do Klintnice na Břeclavsku a je vaším cílem nejen dobré víno, ale i sirotčí hrádek, tak vás bude zajímat, že zde byla zahájena první etapa přestavby této zříceniny. Letos má odborná firma stabilizovat korunu zříceniny a vybudovat dřevěnou vyhlídku v úrovni prvního patra hradu. Náklady na první etapu jsou přibližně 600 tisíc korun a převážnou část obec získala od Jihomoravského kraje. Nicméně pro vás důležitá informace, podle starosty by bylo kvůli bezpečnosti dobré, aby lidé návštěvu hrádku zatím odložili, a to až na dobu po skončení oprav. Práce by tedy měly skončit ještě letos, tak s návštěvou ještě vydržte. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
0: Rádio Krokodýl. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: příval energie, jak se patří Gustavo Lima Balada. Tady u nás krátce před 11, kdy má pro vás na krokodýlu Peťa další čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne, na brněnské Náplavce se bude konat první ročník festivalu Náplavka Open, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. chystáme na krokodýlu Tasman Archer. Velká paráda, bude taky Verona. Aby vám bylo do tance a k tomu Black Milk.
5: Nechci tě trápit, není den jak má být.
0: Za minutu a půl bude 11 hodin.
6: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska parádní, babuletní, bude polojasno nebo skoro jasno a naměříme 22 až 25 stupňů.
7: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na brněnské Náplavce se od čtvrtka do soboty uskuteční první ročník festivalu Náplavka Open, který během 3 dnů nabídne bohatý program plný hudby, dobrého jídla a aktivit pro rodiny s dětmi. Akci zahájí ve čtvrtek v 19 hodin vystoupení brněnské filharmonie. V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje. Nejvyšší soud Spojených států, ve které mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami. Ty rozhodnou, kdo bude ovládat kongres. 3 dny po deblovém triumfu po boku Kateřiny Siniakové na Grand Slamovém US Open zvládla Taylor Townsendová první singlový zápas na turnaji v Mexiku. V úvodním kole americká tenistka vyřadila Němku Tatianu Mariaovou po vítězství 6-7, 6-3 a 6-2.
8: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna, 4 růže, ve veří 32.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne i vám, milí šoféři, co se děje na silnicích, sleduje Lenka.
9: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony, hlavně kamionů mezi 211. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky projíždělo vozidlo s nadměrným nákladem, provoz byl v tunelu dočasně zastaven. Počítejte se zdržením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Ruštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

Krásné dopoledne, doufám, že si užíváte úterního dne a budeme soutěžit, bude krokodýl cestovatel, ptát se budou na název jedné brněnské městské čtvrti, no a ve hře budou vstupenky do divadla, tak ať vám to neunikne. Krásný den vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup: muž se svlékne a žena se rozpláče.

0: cestovatel.
1: Telefony do ruky, jde se soutěžit, 11 hodin, 21 minut a já tady pro vás mám na lince 603 103 103 dvě vstupenky k Bolkovi na představení s názvem Šašek a syn, bude se hrát už zítra od 19 hodin. No a ty lupeny budou toho z vás, kdo se dovolá a odhalí správný název městské čtvrti, na kterou se dneska budu ptát. Tak krásné dopoledne, krokodýl, kdo tam?
2: Ahoj Tomáš.
1: Tomáši, jak se dneska daří? Já doufám, že to teď bude perfektní, jo? Já myslím, že to dáme. Co? Co říkáš? Znáš dobře Brno?
2: No, tak dám se, že jo?
1: No, tak já myslím, že to zvládneš levou k zadní. Takže dneska se ptám na název městské čtvrti, která je obklopena lesy a je tak vyhledávanou lokalitou na výlety či procházky. Leží na severním okraji statutárního města Brna. Za posledních 20 let zde proběhla rozsáhlá výstavba nových rodinných domků. Najdeme tam například klášter sester Klarisek, taky mini pivovar, panskou líchu, rozhlednu nebo lesní naučnou stezku u jezírka. Tak co myslíš?
2: Takže Lesná.
1: Lesná, je to blízko, ale není to Lesná.
2: Soběšice.
1: Co říkáš?
2: Soběšice.
1: Řekni to na hlas.
2: Soběšice.
1: Jsou to Soběšice, neboj se toho. Tak jo, je to tvoje, jo? Divadlo.
2: Jo, jo, děkuju.
1: Kdy jsi byl naposledy?
2: V divadle?
1: Mhm.
2: Dva měsíce zpátky.
1: Dva měsíce zpátky. A v Soběšicích?
2: Ne, tam ne.
1: Tam ne, no tak doporučuji zavítat, já tam bydlím, jo, tak třeba se tam někde uvidíme, pivo je tam dobrý, tak se měj krásně a hezký den, ahoj.
2: Hezký den.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: To máte Veku, Vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
9: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
9: Chlebíčkový ráj, to jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
8: www.chlebíčkovýraj.cz.
10: Chlebičky z chlebičkového ráje, to můžu.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Krokodýle, Jennifer Lopez, lehce po půl dvanácté, kdy chystáme Roxe, taky Indilu a pak už se přesuneme do fakultní nemocnice Brno, kde bylo dnes otevřeno Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Podrobnosti si nenechte ujít, buďte dál s Krokodýlem. Hezké dopoledne, přeje Katka.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že dnes dopoledne bylo hodně rušno ve fakultní nemocnici Brno. V areálu totiž bylo otevřeno Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Investice, včetně vybavení, vyšla zhruba na 3,5 miliardy korun. Z toho zhruba 1,3 miliardy šlo z evropské dotace, 1,8 miliardy ze státního rozpočtu a zbylá část šla z vlastních zdrojů. Jde o jedno z největších kardiochirurgických pracovišť v České republice. Centrum dosud sídlilo v areálu svatoanenské nemocnice, jenže prostory už nevyhovovaly. Nová budova poskytuje výrazně větší zázemí než předchozí. Tak přejeme, ať se všem zdravotníkům dobře daří, ale zase kéž by pacienti toto centrum nikdy nepotřebovali. Tak ať jste zdraví, to vám přeje Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Slyšíš to?
3: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
2: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
3: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
2: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
3: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
2: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
5: Baštím, baštíš, baštírna.
6: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
5: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
7: Mňam. Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
8: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: To je úplně k sežrání.
2: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Cože? Říkala Yogis?
3: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Enrique Iglesias jsme se na Krokodýlu prospívali a protancovali až ke 12. hodině. Hezké poledne vám přeje Katka Horáková, Petra Papančevová má zprávy.
1: Hezké poledne, dva houbaři si z lesa odnesli plné košíky hub, policie jim je ale zabavila, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. V Technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v Technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
5: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90 najdete v prodejnách Brněnka.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
2: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z krokodýlích hitů Katy Perry. Budou taky Beloved. Let's come together right now. A těšte se na Evu Farnou. Za minutu a půl bude 12 hodin.
10: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To, co je venku, tak to tam taky zůstane. Dneska čekejte po celý den polojasno nebo skoro jasno a bude až krásných 25 stupňů, tak si to užijte.
11: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno vstoupila do nového školního roku v nových prostorách. Od září působí v budově Biskupského gymnázia na Barvičově ulici. Nově může také pracovat nejen s jednotlivými klienty, ale i se skupinami. Začalo restaurování jednoho z nejcennějších obrazů ve sbírkách Národní galerie. Růžencové slavnosti od německého malíře Albrechta Dürera. Jeho hodnota je nevyčíslitelná. Práce potrvají zhruba 5 let a podílet se na nich budou desítky odborníků z Česka i z ciziny. Výprava na houby se nevyplatila dvěma Italům ve Švýcarsku. V lesích v kantonu Ticino nazbírali 30 kilo hřibů. Místní pravidla však dovolují každému člověku odnést si za den pouze 3 kila. Policisté jejich úlovek při kontrole zabavili a případ předali úřadům. Houby nakonec místo sběračů dostanou seniori z nedalekého domova. Dominika Šalková a další tenistky si na úvodní zápas turnaje v São Paulo musí počkat nejméně do dneška. Včera je na kurt nepustil déšť. Utkání Šalkové proti 6. nasazené Španělce Jessice Bouzasové je na programu dnes od 18.30.
11: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne i vám, milí šoféři. Pozor, aktuálně na Svitavsku v Litomyšli na Smetanově náměstí došlo k havárii dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením. Jinak aktuálně nemáme hlášeny žádné jiné komplikace, tak šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 12. Už se mnou ve studiu Krokodýla Jareček Hemala.
1: Ahoj.
0: Představ si, já jsem dneska šla do města koupit dětem kosmetiku na akné, aby jako měli krásnou pleť. A při té příležitosti paní u pokladny říká, nechcete, máme ve slevě pleťové masky. A já říkám, již tak bezvadný, dejte se mi nějakou, která je rozjasňující.
1: A dala ti 30 plus baba hrůzná.
0: Dala jsem si jedno, ale vidím tebe a ty to máš nějak zadarmo. Jak to děláš, že máš tak krásnou pleť? Já chci taky takhle vypnout.
1: Nevím, no.
0: Svíčková nebo knedlo přezelo.
1: Tak bych to řekla.
0: Tak hezkou. Hezké úterý, hezké poledne a dobrou chuť, jestli právě obědváte při Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Před chvílí skvělá Eva Farna, další hit chystá Nelly Furtado a teď se chystají naši nejmenší. Vrazili jsme do jedné z brněnských školek a ptali jsme se našich zlatíček, kdo je to zoolog.
2: Taky tam může být paní zoologická. Dává zvířatům vodu a jídlo. Ten, co se stará o zvířátka v zoologické zahradě.
3: Ten, který říká tím lidem, kteří se starají o zvířátka, co s těma zvířátka mám dělat.
4: Že vyklidí zvířatům hovínka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky. Prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
9: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Aktuálně z Brna.
2: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
1: Vaše město Brno.
3: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Je dobré mít spolehlivého přítele.
8: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s vámi.

Hitovka Pedro u nás ve vysílání Krokodýla. Užíváme si skvělé hity, užívat budeme další. No a za chvíli se podíváme na chatě. Tam celníci opět řádili a co všechno našli a odhalili, tak o tom víc na Krokodýlu už za chvíli. Teď Shakira. Come on,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: A víme, že celníci zadrželi na tržiště v Hatích na Znojemsku téměř 1800 kusů zboží, u kterého měli podezření, že jde o padělky. Šlo hlavně o sportovní obuv, kabelky a batohy s logy známých značek. Pokud by šlo o originály, jejich prodejní hodnota by dosáhla zhruba 24 milionů korun. Držitelé ochranných známek teď mají 10 dní na posouzení, zda jde o skutečné padělky. Tak uvidíme, kolik se z toho zlikviduje. Vy to uslyšíte u nás na Krokodýlu. Hlavně uslyšíte další skvělé hity, mimo jiné Whitney Houston nebo Coldplay.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Činasky Klára u nás ve vysílání Krokodýla naproti mě, ale Peťa tam má připravené další zprávy. A já se ptám, o čem budou?
1: Hezké odpoledne. Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterie salmonely, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
3: Rádio Krokodýl.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
8: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. Baštírnaslatina.cz. Mňam.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, hrajeme, hrát budeme další skvělé hity. Kapela Queen. Po 13. za námi dorazí i Miley Cyrus. A bude tu Michal Hrůza.
9: Přišla zde nadání, probudila můj život trochu vratký.
0: Za minutu je 13. hodina.
10: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní bude polojasné nebo skoro jasné. Večer se pak ještě víc vyjasní a nejvyšší teploty očekáváme 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu. Investice včetně vybavení vyšla na zhruba 3,5 miliardy korun. Centrum zřizuje Ministerstvo zdravotnictví a je jedním z největších kardiochirurgických pracovišť v Česku. Vláda odložila rozhodnutí o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit mimo jiné očkování proti chřipce v lékárnách. V minulé sezóně se nechalo očkovat proti chřipce přes 825 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i lékaři všech odborností. V části Nizozemska je od dnešního rána omezena vlaková doprava. Vládní organizace ProRail, spravující nizozemskou železniční infrastrukturu, sdělila, že příčinou by mohla být sabotáž. Na kolejích byly na několika místech nalezeny předměty, které tam někdo umístil záměrně. Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou dnes večer mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Mnováka se s favorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modeně porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0.
11: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme za vámi i na silnice. Nejrychlejší dopravní info má pro vás Krokodýl. Na dálnici D1 na 203. kilometru směrem od Brna na Vyškov stojí u krajnice porouchané vozidlo. Dále pozor, v Brně v Ostravské ulici směrem do centra u sjezdu na Bělohorskou se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tam s omezením. A v Brně v centru v ulici Cejl na křižovatce s Vlhkou bourala dvě osobní auta. I v tomto místě opatrně. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Ano, Krokodýl s vámi, Jarek přeje krásný poslech. Další skvělé hity připravené jsou, no a také připravené jsou hektolitry benzínu. A jaký je ten dnešní výherní hit? Připomeneme si to za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na úřadě. Pan Liška vzbudí spícího kolegu a ptá se ho, hele, jdeš tam na oběd nebo budeš pracovat bez přestávky?

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Každý všední den máte šanci vyhrát a natankovat do vašeho čtyřkolého miláčka zadarmo. Stačí, jako včera Ondra, vychytat na Krokodýl ten správný výherní hit.
2: Ahoj, ahoj, tady Ondřej z brněnských Ivanovic, Tuzán. Jsem moc šťastnej, poslouchal jsem písničku a zavolal a vyhrál jsem benzín zadarmo. Jdeme na Dovču, jupi.
1: Super, dneska vás čeká další hit Eteru Krokodýla. Čekejte, až zazní tento. Hitovka, kterou si musíte hlídat a jakmile padne, vyhrajete i vy benzín nebo naftu gratis, tak držte vlnu Krokodýla.
3: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
4: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
3: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
4: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
4: Chlebíčkový ráj. Nebeská pochoutky pro chuťové buňky.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráji
2: je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studen nalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
5: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Anaka Nelly tam nízko u nás ve vysílání Krokodýla, skvělá hitovka. Pink chystáme, Roxeťáky už za chvíli tady na Krokodýlu, tak si s námi užívejte. Pěkné odpoledne.
1: Hele, mě ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatle do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
2: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. I see you.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy jsou připravené u nás ve vysílání, vy jste doufám připraveni o ně zabojovat a užít si je vyhrát právě teď.
2: Uvolňuji naši linku. 120 700 korun je v našem banku za náš zvuk, samozřejmě tajemný, záhadný krokodýlí. Pokud víte, zavolejte, tipněte, peníze budou vaše. Koho je linka teď obsazená? Kdo pak je tam? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eliška.
1: Eliška?
3: Ano, Eliška.
1: Eliško, já vás zdravíme, pěkné odpoledne. Tak, kam voláme? Nebo odkud voláte?
3: A já jsem se tak zaradovala, že jsem se dovolala, že jsem se z toho zakutkala.
1: Tak dobře, na cestu ze školky. Třeba to bude velmi příjemná jízda. 120 700 korun, jinak hned pro začátek. Je vám víc jak 18, souhlasíte s pravidly?
3: Ano.
1: Výborně. Ano, tak jaký je ten váš tip?
3: Tak tedy, jaký máme tip? Kousnutí do sušenky.
1: Kousnutí do sušenky. No, podle vás to zní takto.
3: Do sírové sušenky.
1: Do sírové sušenky. Tak uvidíme, to by bylo sušenek za 120 tisíc.
3: To by bylo
1: pošušňáníčko. No a tady je odpověď arbitra. Ano či ne? Tak bohužel kousnutí do sušenky to není. Tak i tak, pěknou cestu. Ano, mějte se báječně a příště za větší prachy. Naschle.
4: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
6: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
9: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
8: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto. Více na Citroen.cz.
10: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz.
14: s luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Největší hudební výběr si užíváme tady na Krokodýlu, užívat si budeme další hity teď, ale také podíváme se na to, co nás čeká ve zprávách, tím má Peťa, o čem budou.
1: Hezké odpoledne, řidičům začala sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Operu Aida uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Krásná Anne Marie nabízí malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Inscenaci Lidovky jdou do řiti nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Pravidla Bencárny nabízí divadlo Husa na provázku od 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládne

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Je to tak, hrajeme vám hity a hrát budeme i po 14. hodině s Krokodýlem. Třeba Cher. Těšte se i na novější hity, dáme si hitovku Call Me. Dorazí za námi Michal Hruza. Za minutu dorazí i 14. hodina.
3: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Venku příjemné, svítí nám sluníčko. Dnes bude stále polojasné nebo skoro jasné tady u nás v Brně a na jihu Moravy. Večer se ještě víc vyjasní. Kolem údolí řeky Moravy byly do odpoledne nízké oblačnosti, ale to už by také mělo být rozjasněno. No a teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
4: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: V rámci přípravy výstavby velkého městského okruhu na Tomkově náměstí vykupovalo město nemovitosti, které byly v kolizi s tímto záměrem. Budova v Karlově 63, která je nyní neobyvatelná, ale našla uplatnění. Nově ji mohou využívat hudebníci nebo umělci. Nájemní smlouva je s uměleckým svazem uzavřena na 5 let. Od pátku do neděle proběhne hlavní vlna tradičního podzimního úklidu v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme svět, kterou od roku 1993 pořádá Český svaz ochránců přírody. Registrováno je letos přes 12 000 dobrovolníků z celé České republiky a další ještě přibudou.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
5: Řidičům začala sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov. Vzniklo tam terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní i nákladní dopravu. Součástí areálu je také dětské hřiště, venkovní posilovna a nový mobiliář. Hokejová extraliga dnes v 18 hodin začne zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
6: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrážíme za vámi se podívat na silnice, zdravíme řidičky a řidiče, pohodovou jízdu, jak to vypadá, Výkuba.
7: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Cejl na křižovatce s Vlhkou bourala dvě osobní vozidla. Ve městě, co se týče kolon, nemáme hlášené žádné výraznější komplikace. Doprava výrazně zpomaluje pouze u Dornichu na Zvonařce a v centru na kolišti poblíž Moravského náměstí. A hlavně kamiony popojíždějí pomalu na dálnici D1 u Brna před 46. kilometrem v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšár.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 2,5 minuty po 14. hodině ve vysílání Krokodýla je s vámi Jarek Hemala. Pěkné odpoledne, tak co, je čas na odpolední kávu? Myslím si, že ano, také si jdu uvařit. No a nezapomeňte, dneska slaví Jolana, tak všechno krásné přejeme z Krokodýla a popřejte, pokud znáte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Stěžuje se Jirka v práci. Já už to s tou svou ženou nemůžu vydržet. No tak se zbalte a jeď k moři. To mi bude huby platné, ona umí plavat.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Michal Hrůza, zakázané uvolnění, hokej, ale ne, dáme fotbal. Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků určených pro fotbalový stadion za Lužánkami a vypíše nové. O pozemky se ukázala zbrojovka Brno, která chce na místě starého stadionu postavit nový. Pro zrušení řízení hlasování bylo 46 zastupitelů. O novém stadionu za Lužánkami se tak už mluví více než 20 let a asi bude mluvit ještě nějakou dobu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Krokodýlí zvuky pravdí do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Pusťte slunce do svého domova.
6: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
5: A pozor, akce.
6: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
7: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
8: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
9: Aktuálně z Brna.
10: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
9: Vaše město Brno.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Lucie, Amerika u nás ve vysílání Krokodýla, tak žijeme burčákem na podzim. A kde burčák třeba poteče proudem, tak na to se podíváme už za chvíli tady ve vysílání Krokodýla.

0: Musím říct, že nedávno jsem šel městem, ve vinotéce jsem se stavil, koupil jsem burčák, byl jsem překvapen, velmi jsem si pochutnal a pochutnat si na ně můžeme na spoustě míst tady u nás na jihu Moravy a na jednom obzvláště, kde to bude ve velkém, v Hustopečích, a Klára Otálová z města nám prozradí víc.
1: Poprvé v novém termínu se v Hustopečích potkáme na burčákových slavnostech. Už 18. a 19. září ožije Dukelské náměstí burčákem, vínem, hudbou, folklórem a hlavně dobrou náladou. Čekají vás mázauzy, řemeslný jarmark, cymbálová muzika, historický průvod i pořádná dávka recese. Uvidíte burčákovou unii a potkáte burčákovou policii, nebo můžete vyrazit na putování po mázauzech a soutěžit o ceny. A hudební program? Pátek večer Čechomor. V sobotu Ivan Mlárek s Benjo Bandem a MiG 21. Do Hustopečí z Brna pohodlně dostanete přímým vlakem, který jezdí každou hodinu. Pro řidiče budou připravena odstavná parkoviště. Přijďte si za námi užít 2 dny plné burčáku, hudby a humoru v Hustopečích.
0: Užijeme si to, burčák poteče proudem, a tak zdravíme do Hustopečí, ať tam samozřejmě všechno báječně dopadne.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90. Najdete v prodejnách Rapo.
4: Baštím, baštíš, baštírna.
5: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
6: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
7: Mňam.
8: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
11: Mountfield otevírá novou prodejnu v Pohořelicích, obchodní centrum Aventin. Slavnostní otevření už tento čtvrtek od 9 hodin, kde na vás čekají úžasné slevy na celý sortiment. Navíc k nákupu láhev skvělého vína zdarma a soutěž o ceny v hodnotě až 20 000 korun. Mountfield Pohořelice, obchodní centrum Aventin.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Skvělé hity si užíváme s krokodýlem. Další zprávy jsou připravené. Pro nás je má dnes odpoledne Peťa. Já se ptám, co zajímavého se dozvíme.
1: Hezké odpoledne začala první část přestavby sirotčího hrádku na Pálavě. Co to znamená pro návštěvníky, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svobodňáku od 16. do 20. září.
3: Rádio Krokodýl. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od vé podlahy.
3: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme vám hit za hitem a hrát budeme i po 15. hodině s Krokodýl a třeba Agnes. Dáme si skvělou hitovku Sweet Harmony. Let's come together. A také hit Život je krásný.
9: Život je krásný, je na konci světa, ve sbírce básní
0: tady. Za minutu je tu 15. hodina.
10: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní je krásné, venku svítí sluníčko, užíváme si toho krásného ještě léta, no a dnes stále bude polojasno, až skoro jasno večer se nám ještě víc vyjasní a teploty nejvyšší odpolední pro Brno a Jih Moravy 25 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra v době od 7 do 15 hodin bude v Komíně probíhat realizace dopravního značení modrých zón na pastvinách v okolí meandru, včetně parkoviště pod rodinnými domy, hlavní 26 až 34. Ve stejný den bude také doplněno vodorovné dopravní značení na parkovišti u Hřbitova. Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku přijalo první pacienty a zahájilo léčebně rehabilitační péči. Nový ústav začíná fungovat s kapacitou 80 lůžek. Postupně ji chce rozšířit na 160. První pacienti přijeli z Jihomoravského i Zlínského kraje. Během tohoto týdne sanatorium plánuje přijmout 7 až 8 pacientů.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Klentnice na Břeclavsku zahájila první část přestavby sirotčího hrádku na Pálavě. Odborníci letos pevní korunu zříceniny a vybudují dřevěnou vyhlídku v úrovni prvního patra hradu. Kvůli opravám je na místě lešení a obec doporučuje lidem, aby návštěvu hrádku zatím odložili. O trenéra fotbalové Sparty Briana Priského projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů je jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
11: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna, 4 růže, Veveří 32.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A vyrážíme se podívat za vámi na silnice. Kuba ví, kde to hustne.
12: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se na Černovické ulici na cestě do Černovic před sjezdem na Ostravskou. Očekávejte kolonu momentálně od křižovatky s Bubeníčkovou. Na ulici Otakara Ševčíka u křižovatky s Bykovou boural kamion s dodávkou v pravém pruhu. Čekejte tam možné problémy. A kvůli odpolední špičce se narůstá zdržení momentálně na ulici Zvonařka u Dornichu. A postojíte si také ze všech stran na křižovatce ulic Křížová a Vídeňská. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptelšar.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
13: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, je s vámi Krokodýl, nabízíme vám největší hudební výběr, skvělé hitovky jsou připravené pro vás a je připravený kolega Peťa Holík, se kterým budete teď Sebastian Hledám.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pepo, platíš daně?
3: Pochopitelně platím.
2: A nejenom daně, ale i Lence, Ivaně, Kristýně,

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: 15 hodin 22 minuty krokodýláci při úterku 15. září a nějak se nám tady rozzvonil telefon, tak to musíme zvednout, koho pak tam máme. Haló, tady Petr, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza.
1: Petr, Honzo, dobrý den. Povídejte, co se děje?
2: Slyším výherní signál Rádia Krokodýla naftu.
1: Jste si, Honzo, jistý, že to je ta písnička na naftu a na benzín?
2: Tam si 100% jistý. Já ji mám rád.
1: Tak vám gratuluju, protože jste to opravdu trefil. Gratulace, je to vaše, budeme tankovat, Honzo, pěkná práce.
2: Ráda, děkuju.
1: Jak to využijete, prosím?
2: Já si myslím, že pracovně, já dělám v autě, takže natankuju a budu veselé jezdit dál.
1: Jezdíte naftu nebo benzín, Honzo?
2: Naftu, naftu.
1: Výborný. Kolik najezdíte ročně?
2: Tak záleží. 50 až 150 tisíc.
1: Jako čekal jsem letos, ale tolik teda opravdu ne. Hezký. Honzo, no bohužel, hlavně teda opatrně, bezpečně, gratulace. Tankujete si za kačky Rádia Krokodýl a já vám přeju hodně šťastných kilometrů, ať to jezdí. Mějte se krásně, naschle, ahoj.
2: Mějte se, naschle.
0: Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
6: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
5: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
6: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
5: www.chlebíčkovýraj.cz.
7: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Velka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
2: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládne

0: tisíce? A kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýláci láci Miraj, Eva Farná, vzpomeneš si 3:45, Teddy Swims Bad Dreams odehrálo a na to zareagoval nejrychleji Honza.
1: Nazdar krokodýláci, já jsem na vstup zadarmo a jsem z toho nadšenej. Já za rok projezdím tolik, o tom se vám ani nezdálo, takže paráda. Všichni zdraví Honza, bezpečný kilometry všem.
0: Zdravíme na Vysočinu a Honzo, moc děkujem. Honza je prostě nafťák, benzín nebo nafta gratis. Spadlo to právě dneska před 10 minutami na krokodýlu a mimochodem toto je člověk, co najezdí až 150 000 km ročně. Tam se to bude hodit. Tak všem dobrou cestu s krokodýlem. Baby,

0: Roky trojka, skrokorila pohodička při úterku. Máme tam v podstatě letní počasí, ale bude to zase jinak.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Zajímají nás vaše názory.
0: Je to téma dne. Krokodýláci, na Evropu míří studená fronta. Má přejít Evropu během středy, to znamená zítra, a srazí ty letní teploty dolů, ochladí se o víc než 10 stupňů Celsia. Třeba na Pyrenejském poloostrově teď na začátku týdne teploty vystoupaly nad 40 stupňů, ve Francii, Itálii pohodově nad 30. Na jihu Francie včera měli 36 stupňů, takže to byly teplotní rekordy. A nadprůměrně teplo máme i tady u nás. Aktuálně v Brně nahoře na Kraváku je 25 stupňů Celsia, asi bez tří desetin. Takže během úterka nejteplejší místa mají mít těch letních 25. Ve středu by mohly teploty stoupat až na 27 stupňů, ale během zítřejšího odpoledne už začne od západu přicházet studená fronta i přes naše území a ve čtvrtek už budou maxima většinou pod 20 stupni. Na frontě se ve středu večer v noci na pátek můžou vyskytnout silnější bouřky. Studená fronta má přinášet bouřky i do dalších zemí, kudy bude procházet, takže pokud někam cestujete, počítejte s tím, že letní to úplně nebude, ale pak se to má zase příští týden vrátit ke třicítkám, krokodýláci, takže hlavně mít dobrou muziku a stále nepromokavou náladu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Helendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. helendoron.cz/Vyškov.
6: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: To je úplně k sežrání.
12: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
11: Cože? Říkala Yogis?
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Je dobré mít se kam vracet.
16: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Skoro Kodílem benzín zadarmo, přes 120 tisíc za zvuky do ruky cash, skvělá muzika, všechno víte první, krása, samý Beautiful Things, jak zpívá Benson Boone a Petra má zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne, Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami, víc o tom za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíš to?
4: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
3: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
4: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Mauthausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
3: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s banjo bandem a další.
4: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
3: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
4: Burčákové slavnosti Hustopeče, to musíš zažít.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16 hodin, téměř jedna minuta. Připravena Shakira, Waka Waka. Dáme si Davida Getu Titanium. A když jsou všude usilnici ty burčáky, tak musíme dát víno na Krokodýlu, že do těch slavností, do vinobraní a bude tandr. Speciálně na Vysočinu Mírovi a Péti, tandr.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A zrovna na Vysočině Péťa hlásí, že mají nádherných 22 stupňů. Je tam krásně. Je tam skoro léto na některých místech, dneska v maxima 25, to máme téměř na Kraví hoře tady v Brně, jinak teploty mezi 22 a 24 stupni, Šepkovice jsou téměř 23, zítra středa stále příjemná teplá, ale pozor, odpoledne začne přicházet studená fronta. Mimochodem, Brněnsko bude mít teploty maximálně 24, někde vystoupají až na 27, na Vysočině zítra bude 23 stupňů Celsia.
3: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno zrušilo koncesní řízení na prodej pozemků pro nový fotbalový stadion za Lužánkami. Bude vypsáno nové. O pozemky se ucházela fotbalová zbrojovka Brno. V místě starého stadionu chce postavit nový. Pro usnesení hlasovalo 46 zastupitelů. Nikdo se nezdržel ani nebyl proti. Generální manažer klubu Jan Minář po hlasování řekl, že rozhodnutí nevede k postavení stadionu, tudíž spokojený není. Do nového koncesního řízení se zbrojovka přihlásí. Po více než 80 letech od chvíle, kdy musela slavná brněnská rodina opustit svůj domov, se do Brna vrací výjimečné umělecké dílo. Sousoší sirotci od italského sochaře Antonia Tantardiniho, které desítky let patřilo k pohřešovaným, bude od zítřka dočasně vystaveno ve Vile Lefbér. Skupina 28 nových operátorů pro jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně dnes zahájila přípravu ve výcvikovém středisku v Brně. Je mezi nimi i 8 lidí, kteří se budou připravovat na práci na nových blocích v Dukovanech. Jejich stavba má začít v roce 2029. Zatím se chystají na práci se současnými bloky, později projdou rekvalifikací. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezóny ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Eurohockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu, vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis
7: Rádia Krokodýl.
0: Je tady úterní dopravní špička a její slabá místa známe s Lenkou.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 194. kilometru překáží nehoda a kolona je od 185. kilometru. Ve směru z Vyškova do Brna vázne doprava v nárazových kolonách kamionů mezi 207. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. A doprava v Brně odpovídá odpolední špičce. Kolony jsou například na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdušově v obou směrech. Hodně ucpaná je Rokitova ve směru na Líšeň. A kolona popojíždí také na silnici 43 z Brna do Svitav u Lipůvky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezké úterý všem s krokodýlem přeje Petr Holík ze Štatlu. Ať se chystáte z práce domů, na úkoly s dětmi, na svatbu, na guláš, fest, nebo se opalovat a na hantec, protože tam to zrovna se potkává. Opalovačka a hantec.
1: Star jak svíňa z kroksny. Gomete, co to znamená zonstit si štýlko?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyměním sekundové lepidlo za 3 sekundové. Značka Nestíhám lepit.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Dobrá muzika s Krokodýlem, čtvrt na pět za náma a to je čas, kdy přichází Žanek Hlaváček a máme hezké počasí, tak co tam dneska hokneš, Žanku, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Vomete, co to znamená zonstit si štýlko?
1: Tak to se hodí, protože je na to krásný počasí, ale někdo na to něco potřebuje. Co to potřebuješ?
3: Já potřebuji chvilku na rozmyšlenou. Kopcí kytaru.
4: Nevím, jak se namoct, jako fyzicky.
3: Tohle se s ním, takže si něco zmoždit. Tak třeba něco dostat.
1: Tak rozhodně ani nedostat, ani koupit kytaru, ani zhmoždit. Teď je to krásný počasí, zonstíme si štýlko, opalovačka, chytačka bronzu, ne?
2: Zonstit si štýlko znamená opalovat se třeba na nudáču na plíglu. Tak nezbývá, než se těšit na jaro nebo na léto, až si budete moct zonstit štýlko a budete mít pětelný den.
1: Tak třeba zase na léto, Žanku, děkujem.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A stále benzín gratis.
0: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Uni hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
8: Aktuálně z Brna.
9: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
8: Vaše město Brno.
10: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
11: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
10: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Stavte se na Citroen Experience Roadshow 20. září v Olympii Brno a vyzkoušejte pohodlí vozu Citroen. Zve vás Carling Auto. Více na Citroen.cz.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dyton.
1: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

Tak tohle je těžká klasika, krokodýláci, rok 83, možná jste se tehdy narodili, Oldies but Goldies, sladké sny a kapela Eurythmics. Krokodýl hlásí 16 hodin 36 minut a tady máme do hezkého počasí taky trošku těch hromů od Imagine Dragons. Dobré odpoledne.

0: Krokodýl a moto legendárního atleta Zátopka, oblíbené i tady na Krokodýlu, taky ve štatlu. Tady si rádi přidáváme, zvláště když jde o štatlo, no je?
1: Hele, mně ten štatl přijde fakt jako dobrý pivko, to ti říkám od srdíčka. Počkej, ty už to nahráváš? Jo, sorry. Čau, tady MC Gay. Zvu tě na Starobrno štatl do vybraných podniků v Brně. Mapu hospod, kde čepujou štatl v top kvalitě, najdeš na štatl.starobrno.cz. Zvu tě, ale neplatím to, já tam samozřejmě nebudu pokaždý, i když tam jsem často.
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
5: Vinylovou? A bude sama hrát?
4: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
6: Experto Family. Od V podlahy.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: Čas na změnu. Dopřejte svým lidem v kanceláři i v dílně obědy, na které se budou těšit. Vozíme čerstvé a chutné jídlo přímo do vaší firmy.
9: Ochutnejte rozdíl na baštírnaslatina.cz. První týden pro novou firmu se slevou 30%. baštírnaslatina.cz.
10: Mňam.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
16: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlem míříme k páté odpolední, teplota mírně stoupá a Petra má zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne, s novou porodnicí Fakultní nemocnice Brno se stále počítá, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Operu Aida uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. Hru Krásná Anne Marie nabízí malá scéna Mahenova divadla v 19 hodin. Inscenaci Lidovky jdou do řiti nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Pravidla Bencárny nabízí divadlo Husa na provázku od 19 hodin. Komedii Anděl v lihu nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Minuta a půl do páté odpolední Krokodýly a bude legendární pecka. Everything but the girl missing. Mimochodem, to jsme s krokodýlem jezdívali dolů na Gargano do Itálie s cestovkou. Ježiš, to byly časy. Christina Aguilera s Pitbullem dají Feel This Moment. Dáme půlnoční hřích a taky Pole ze zlata od Stinga.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je krásné, je to takřka léto, zase krokodýly. 23, 25 máme na teploměrech v Brně. Podle toho, v jaké jste zrovna nad mořské výšce, Šepkovice hlásí 23,1 stupně. Zdeňo, děkuju, Péťa má vežďáře 22, je tam krásně. A středa bude zase krásná, ale pak odpoledne jsme si říkali, přijde studená fronta, začne se to kazit, ale to se asi projeví hlavně ve čtvrtek. Takže zítra odpoledne Morava 24, Vysočina 23 stupňů. Bude jasno až částečně zataženo.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: S novou porodnicí Fakultní nemocnice Brno stále počítá a vypsala soutěž na nového správce stavby. Jak víte, nemocnice o prázdninách odstoupila od smlouvy na stavbu za více než 3 miliardy korun. Kontrola před zahájením stavebních prací totiž odhalila nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu. Investice včetně vybavení vyšla zhruba na 3,5 miliardy korun. Centrum zřizuje Ministerstvo zdravotnictví a je jedním z největších kardiochirurgických pracovišť v Česku. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Podle tamního ministerstva vnitra jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění co nejmenší dopady. Hokejová extraliga dnes v 18 hodin začne zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
9: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
3: Dopravní servis
10: Rádia Krokodýl.
0: Tak dopravní špička trvá a fakt je výživná, jako by byl pátek. Lenko?
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí přerušovaná kolona mezi 182. a 196. kilometrem. Ve směru z Vyškova do Brna je podobná situace mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje od 3. kilometru. Navíc na 1,5. kilometru se srazila dvě osobní auta. Doprava v Brně odpovídá odpolední špičce, kolony jsou například na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdošově v obou směrech, hodně ucpaná je Rokytova ve směru na Líšeň, podobná situace je na Zvonařce před Dornichem nebo v Jihlavské před Vídeňskou. Na Jihlavsku za Batelovem směrem na Třešť se srazili dva motorkáři, počítejte s omezením. A kolona popojíždí na příjezdu do Kuřimy od Brna a doprava zpomaluje také na 43 z Brna do Světa před Lipůvkou. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
13: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
12: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tak hezké úterý pohodu nejenom za volantem s krokodýlem a zvláště, když jste na cestě do anebo z kroužku se zlatíčkem svým. A možná máte chutě, tak dáme čokoládu, co rodičové? Děcka, z čeho se dělá čokoláda?
1: Z nějakého těsta. Z mlíka.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův frk.
2: Říká Pavlík tatínkovi. Tati, paní učitelka nám říkala, že si lidé mají navzájem pomáhat. Takže mi dneska uděláš domácí úkol?

0: Začátky krokodýla, 90. první půlka. Vzpomínáte si Itálie, Gargano, tehdy to byla pecka jak svíňa.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak zdravíme třeba Krausům, se kterýma jsme se vypravili na Gargano do Ludově. Jste, že, Davide, Irčo? A jdeme za zlatíčky. Zlatíčka, dneska máme chutě, dneska máme chuť na čokoládu. Takže schválně, děcka, z čeho se taková čokoláda získává, dělá, vyrábí, víme?
2: Z rozpuštěné čokolády. Z nějakého těsta. Z mlíka.
3: Dělá se to z dokud z rozpustilé čokolády a z mlíka. A pak se to dá do továrny, kde se to zpevní a obalí.
2: Z bílého mlíka a z hnědé čokolády.
0: Děcka, vy jste tak šikovný, fakt jako děkujeme, pravda, trošku nám tam chyběly ty kakaový boby, ale to nevadí, že jo? Kakaová hmota, kakaový máslo, nějaký cukr, sušený mlíko, vanilka, boříšky, ježiš, já bych si tak dal nějakou dobrou vanilkovou čokoládu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A možná valíte na Lipůvku, tak si dáte nějakou dobrou zmrzlinku a holkám tam posíláme taky pitbull a dobré odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krakolí ustala hity půlnoční hřích Dominika Aladžia Krištof. 6:30 a možná, že chodíte taky v noci zahazovat si nějakou sekanou nebo něco dobrého sladkého. Pěkný půlnoční hřích, ne krokodýláci v bílém. Jedeme dál, One Republic, Counting Stars a od dobroce pomaličku přesuneme k soutěži krokodýlí zvuky prachy do tří.

0: Do úterý vám hraje Krokodýl, One Republic, Counting Stars, počítáme hvězdy, ale mohli bychom počítat i prachy, ale to bychom počítali dlouho, jich tady je skoro 121 tisíc za zvuky do ruky. 120 750 korun českých, přesně ve hře, kde padly už téměř 3 miliony korun. Takže pro vás plnoleté, souhlasící s výherním řádem Krokodýláci, je tady šance, že si teď můžete těch skoro 121 tácků cash vyhrát. Pojďte, pustíme si Stinga a vyvoláte 603 103 103.
1: Krokodýl.

0: Hladíte krokodýla, procházíte si s náma Zlatá pole od Stinga, Fields of Gold. A my tady máme skoro Zlatá pole.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Protože 121 tisíc už není úplně málo. Tady je krokodýl Petr, dobré odpoledne, haló.
2: Dobré odpoledne, tady Iveta.
0: Iveto, odkud voláte, kde jste, jak se máte?
2: Já se mám výborně, volám kousek od Tišnova.
0: Mm-hmm. A tam je co, kousek od Tišnova?
2: Dolní Loučky,
0: Ježíš, zdravíme Dolní Loučky, tam jsme jezdili na diskotéky svýho času. Byla jste někdy, doufám?
2: Byla, tam to žilo.
0: To bylo super, Ježíš, to byly krásné časy. Je, ale je to dávno, takže to znamená, Ivetka je plnoletá.
2: Ano.
0: Že souhlasí s výherním řádem?
2: Souhlasím.
0: Výborně, tak děkujeme do Dolních Louček za obojí a připomínáme, že hádáme tento zvuk krokodýla. Co to podle vás je v těch Dolních Loučkách, Ivi?
2: Já si myslím, že to je házení žabek takovým placatým kamínkem do vody.
0: Jo? Kdy jste naposled házela? Co?
2: No, už je to dlouho.
0: Je to dlouho, jak je to možný? Já mám 3 kluky, já hážu docela často, tak.
2: No, dobře, tím, že my máme ty holky.
0: Máte holky, jo, tak dobře vám tak. Arbitr se tady naculuje házení žabek na vodě za 120 750 korun do Dolních Louček. Přinese tyto peníze, nebo ne? Pozor! Tak dneska ještě ne. Holky jsou paradnice, musíme tam mít aspoň 130. Takže Ivetko, mějte se tam krásně v Dolních Loučkách a ať se vám vydaří závěr léta. Hezký den, nashledanou.
2: Mějte se hezký, nashledanou.
0: Děkujem.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Již od středy v nabídce. Tavený sýr Veselá kráva různé druhy za 29,90 a jogurt Florian různé druhy za 10,90 najdete v prodejnách Brněnka.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Otevíráme dveře do světa jazyků. V Hellendoron ve Vyškově pomáháme dětem objevovat angličtinu a španělštinu přirozeně, s radostí a bez stresu. Hravá a tvůrčí výuka, skvělé lektorky a prostředí, ve kterém děti získávají nejen jazykové dovednosti, ale i sebevědomí. Od batolat až po teenagery, včetně přípravy na Cambridge zkoušky. Přijďte se přesvědčit, že učení může být radost. hellendoron.cz/Vyškov.
10: To je úplně k sežrání.
11: Zastude nalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Cože? Říkala Yogis?
12: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové Zbrojovce v Brně.
13: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
14: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Láska umí víc, 6. hodina, zprávy Petra, jinak startuje nám hokejová extraliga Karlovy Vary Oceláři. Třinec, start za pár vteřin. O čem zprávy?
1: Hezké odpoledne, začala první část přestavby sirotčího hrádku na Pálavě. Co to znamená pro návštěvníky, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. V technickém muzeu v Brně můžete zjistit, jak nenaletět podvodníkům, jak ochránit svá hesla a data a jak rozpoznat phishing, malware nebo deepfake. Výstava s názvem Kyberbezpečnost pro každého je k vidění od 16. září do konce března příštího roku v technickém muzeu v Brně. Více na www.tmbrno.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 6 hodin, půl minuty, krokodýláci, právě teď zazněla v Matony aréně v Karlových Varech česká státní hymna. To znamená, že nejvyšší tuzemská hokejová soutěž byla odstartována a my si zahrajeme NSYNC, I Want You Back. Bude Dua Lipa, Marek Ztracený a taky Fate of Felia. Je minuta po 6.
5: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 24 stupňů měří Brno v 18 hodin, Šepkovice jsou pod 23 a Žďár je ke 22 stupňům. Čeká nás krásná teplá středa. Má být oblačno, slunečno, ale také místy částečně zataženo. Maxima na Moravě 24, na Vysočině 23 stupně Celsia.
6: Cože? V Ladies Gymu se cvičí zdarma? Ano, přijď 19. září na den otevřených dveří. Více na www.ladiesgym.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zítra v době od 7 do 15 hodin bude v Komíně probíhat realizace dopravního značení modrých zón na pastvinách v okolí meandru, včetně parkoviště pod rodinnými domy, hlavní 26 až 34. Ve stejný den bude také doplněno vodorovné dopravní značení na parkovišti u Hřbitova. Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku přijalo první pacienty a zahájilo léčebně rehabilitační péči. Nový ústav začíná fungovat s kapacitou 80 lůžek. Postupně ji chce rozšířit na 160. První pacienti přijeli z Jihomoravského i Zlínského kraje. Během tohoto týdne sanatorium plánuje přijmout 7 až 8 pacientů.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Klenknice na Břeclavsku zahájila první část přestavby sirotčího hrádku na Pálavě. Odborníci letos pevní korunu z říceniny a vybudují dřevěnou vyhlídku v úrovni prvního patra hradu. Kvůli opravám je na místě lešení a obec doporučuje lidem, aby návštěvu hrádku zatím odložili. O trenéra fotbalové Sparty Briana Priského projevil zájem Mönchengladbach. Kouč Pražanů je jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na zítřejší utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia.
6: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém druhu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: 6. hodina pryč, špička pomalu ztrácí na síle. Lenko, kde se to ještě kupí?
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zpomaluje od 3. kilometru. V Brně se většina odpoledních kolon už rozjela, stále se zdržíte na Zvonařce v okolí Dornichu a pomalu se jede na silnici 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Příjemné pozdní úterní odpoledne, jízdu s krokodýlem, kde pro vás máme benzín zadarmo, taky prachy za zvuky do ruky. Iveta zkusila hodit prostě placáka a žabky na vodě, nevyšlo to, tak aspoň do dolních louček. Pozdrav a další písnička od Dua Lipy. Dobré odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: po uši.
1: Až po uši s krokodýlem, děkujem.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Marek ztracený a tady na krokodýlu to máte vždycky, jako když se to najde, krokodýláci. Zvláště když vychytáte výherní song a pak vyhrajete benzín nebo naftu gratis. Mimochodem stačí být opravdu pozorný. Dneska se to povedlo Honzovi z Vysočiny a on jezdí opravdu hodně.
3: Nazdar krokodýláci, vyhrál jsem naftu zadarmo a jsem z toho radšenej. Já za rok projezdím tolik, o tom se vám ani nezdálo, takže paráda. Všichni zdraví Honza, bezpečný kilometry všem.
1: Honzo, šťastný kiláky s naší naftou. Mimochodem jsem se ptal, kolik to je, jakože hodně. A většinou tak třeba do 30 tisíc a on za to má od jednoho sta do 150 tisíc kilometrů ročně, což je mazec, to je jako průměrně 400 kiláků denně, jo, kdyby jezdil stopade. Krokodýláci, máme novej výherní song na benzín, zadarmo na krokodýlu, pozor, hlídáte si pokáče.
4: Život prostě občas není fér, až příliš krutej může se zdát.
1: Připraven je Solitér a na Solitéra poteče další benzín nebo nafta gratis z krokodýla. Hlídejte si ho.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
5: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky. Pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
8: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
2: Rádio Krokodýl.
9: Slyšíš to?
10: V Hustopečích to už začíná pěkně bublat.
9: Burčákové slavnosti v Hustopečích 18. a 19. září.
10: Poctivý burčák od místních vinařů. Historický průvod, Maashausy, jarmark, muzika a zábava na každém rohu.
9: A k tomu Čechomor, MiG-21, Ivan Mládek s Benjo Bandem a další.
10: Přijďte ochutnat burčák s pořádnou porcí zábavy a kapkou nezaměnitelné recese.
9: Vstupenky koupíte na místě nebo online na kinohustopece.cz.
10: Burčákové slavnosti Hustopeče. To musíš zažít.
11: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Aktuálně z Brna.
13: Město Brno ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádá v září a říjnu tradiční kampaň Brněnské dny pro seniory. Připraven je bohatý program, pohybové aktivity, zajímavé přednášky, tréninky paměti, kurzy digitálních dovedností, výstavy a mnoho dalšího. Aktivity jsou určeny zejména pro seniory, ale zapojit se mohou i další generace. Většina akcí je zdarma, jen na některé je potřeba se předem registrovat. Více informací na zdraví.brno.cz.
14: Vaše město Brno.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
16: Chcete

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Taylor Swift z Krokodýla.
1: Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Fate of Philia nejenom pro Tomáše na brněnské prigl, protože tuhle pecku tam kluci mají takhle rádi. No a přátelé, téma dne začíná hokejová extraliga. Kdo bude favorit, komu hrozí dno tabulky? No Pardubicím Kocovina nehrozí, přišla nová energie. Na dně se ocitne Olomouc, Boleslav či Vítkovice. Tak to jsou první spekulace, které už jdou internetem, zatímco první zápas na ledě energie Karlovy Vary má za sebou teprve prvních 20 minut. Skóre ve třetině se měnilo ve třetí minutě, když se po nahození Jakuba Galvase kotouč dostal do vlastní sítě díky Elmery Eronenovi. Jinak obou straně útočný hokej a na obou týmech je vidět, jak moc se na zahájení sezóny opravdu těšili. I Kometa se nemůže dočkat sezóny, že ano, protože se mimo jiné taky dostane na nový let a vypadá to, že by to mělo být někdy začátkem ledna futkání s pražskou Spartou. Tak Olé Brno, Kometa, Třinec zatím ve Varech vede 1-0.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
11: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
10: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
11: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
10: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
11: Chlebíčkový ráj.
12: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
13: Vyřešte stránky v rodinném albu i vánoční dárek pro babičku. Nechte si s rodinou nafotit pravé vánoční kouzlo. www.vánočnifoceníbrno.cz. S luxusními rekvizitami a v kompletně vyzdobeném vánočním fotostudiu ve 13. patře budovy M Palác. Výsledkem budou krásné vánoční fotky i novoroční přání. Těšíme se na rodiny s dětmi každého věku. Rezervujte si svůj termín vaší nové vánoční tradice na www.vánočnifoceníbrno.cz.
14: Je dobré mít se komu svěřit.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na jižní Moravě. Už za malou chvíli přehled dnešních událostí na rádiu Krokodýl.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Těžká klasika z půlky devadesátek, Stoney, Anybody Seen My Baby, a máme 19 hodin, 1 minutu, krokodýláci, budeme hrát na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hned na úvod pro všechny barbíny, pro všechny blondýny, takže doufám, že bude poslouchat i Alex v Horunině nebo v práci, tak Aqua Barbie Girl. Vypečená devadesátka, co určitě potěší i brunetku Jarušku ve Slavkově, kde poslouchají čermáci. Slavkováci, všem krásný večer s Krokodýlem, před náma jsou písničky na přání.
2: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Zveme vás na velký pivní nářez přímo v srdci Brna. Originální bavorská piva nejen z mnichovského Oktoberfestu ochutnáte od 16. do 20. září v Brně na náměstí Svobody. Užijte si babí léto uprostřed brněnské historie s napěněnou nádherou. Jubilejní 10. ročník Oktoberfestu letos na Svoboďáku od 16. do 20. září.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 19. hodina a v Brně už nám to spadlo na 22 stupňů, ale nebojte, protože zítřek středa bude stále ještě krásná, příjemná, skoro letně naladěná. Odpoledne teploty na Moravě 4 a 25, na Vysočině 23 stupňů Celsia, bude převážně jasno, případně částečně zataženo. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Na brněnské náplavce se od čtvrtka do soboty uskuteční první ročník festivalu Náplavka Open. Akci zahájí ve čtvrtek v 19 hodin vystoupení brněnské filharmonie. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno vstoupila do nového školního roku v nových prostorách. Od září je v budově biskupského gymnázia na Barvičově ulici. Řidičům začala sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov. Vzniklo tam terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní dopravu.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Klidný provoz po 19. už většinou vládne v Brně na jižní Moravě, tak servus za volanty, víme s Kubou, kde jsou ještě komplikace.
5: Hezký večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehodu policisté došetřují v Brně na Jemelkově ulici do centra za podjezdem Vítežské. Projíždí se ale bez zdržení. Zpomalení čekejte na křižovatce ulic Husova nádražní a Úzká v centru. Místy čekejte kolony kamionů před Brnem na dálnici D1 od Prahy, a to od Kývalky od exitu 182. A na průjezdu Uherským Hradištěm směrem na Veselí nad Moravou na Velehradské třídě bourala dvě osobní vozidla. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný večer, krokodýláci, právě teď úplně všem, co ladíte, nejenom 103 FM, ale i dalších asi 15 našich různých frekvencí na Moravě Vysočině. Zdravíme vás, co posloucháte, jako Jarda Dobeš v Hodoníně, a jdeme na písničky, které se vám určitě budou líbit, protože budou podle vás.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Radio Crocodile, a hit in nap time.
3: Tak doufám, že jsou všechny blondýny u krokodýla povzbuzené, potěšené svojí kamuškou Barbie Girl od Aqui a začínají písničky na přání. 7 hodin, 8 minut, už se mi to tady schází, už tě aj chodí zprávy, nejenom telefonáty, ale někdo vyzvání. Pojďme ho honem vzít, halo, dobrý večer.
4: Dobrý večer, Mari.
3: Mari, zdravíme, dobrý večer, to je Die. Znojemsko, no krása. Jak je v Die, Mari, teďka? Už je po večeři?
4: Nádherně. Neprší.
3: Neprší, ano, je sluníčko, neprší. Co se vařilo? Jste už po večeři nebo teprve budete večeře?
4: No, už jsme měli večeří a to bylo jako takový jako párky v bramboráku.
3: To zní dobře. Maria, si taky dneska si udělám bramborák, čověče, ukecal jsi mě. Tak, co si dáme hezkýho zahrát, řekni.
4: No, mně se strašně líbí, jestli znáte tu Maroon 5, Moonlight Shadow.
3: To je Mike Oldfield, Moonlight Shadow.
4: Jo, tak Mike Oldfield.
3: Takže Mike Oldfield a Moonlight Shadow a pošleme to komu, prosím tě?
4: Pro všechny lidičky a k nám do Die prostě a pro mýho bráchy.
3: Dobrá, pro Dana, pro jeho děti a tobě, Milušce, pejskům, pohodu do Die. Mějte se krásně, ahoj, s krokodýlem.
4: Ahoj.

0: Tohle je Růžová, to je Pinka, protože nás poslouchá i Zdenička ve Střílkách, která taky měla vlasy někdy růžové, někdy oranžové, vynikající sousedka z Palackého, tak do Střílek zdravice velice. Zdeničko, krásný večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Doufám, že se Růžová Pink ve Střílkách, kde to máte rádi barevný, takže se líbila. Zdení, pohodu, pohodu, dobrou náladu a jdeme na telefon. Myslím, že tady bude teďka nějaký nábor na sympatickou prodavačku. Máme tam Pepíčka od nás z Holasic. Halo, dobrý večer, zdarec.
2: Zdarej, jak se vidí, tady Pepíček.
0: Nekecej, Pepíček, řezníček. Vlastně fortelný pořádný kus chlapa, takže řezník, že jo? Poctivý kus vepřového.
2: Nejlepší řezník v České republice.
0: Nejlepšího řezníka z České republiky a z našich Holasic. Zdravíme. Máme tě teď kde? V Holasicách, v Rajhradě, v Kobylnicách. Pepičku, kde seš?
2: Teď jo, teď sedím u svýho kompu v Kobylnicích u Brna, poslouchám tě a říkám, potřebuju nějakou šikovnou posilu, zkusím ti zavolat a udělat reklamu.
0: Výborně, tak prosím tě, posila má být muž nebo žena, dívka, má být jako věchýtek nebo má být fortelná jako ty, prosím tě, dej popis nějaký, co potřebuješ.
2: Prosím tě, takovou herdek babu jako si já to nechci, kdyby jsme se nevlezli kolem pultu. Takže potřebuju nějakou hezkou, mladou, usměvavou, sympatickou od pohledu, která to bude dělat srdcem tak jako já. Prostě prodávat ty naše kvalitní uzeninky, prostě někoho šikovného, aby jsme na sebe tepli, jsme tým hodných, šikovných, mladých, perspektivních a chceme...
0: Zase se moc nepřechval, ale chápu, známe to v Kobylnicách a i v Rajhradě. Míry 90, 60, 90 nejsou úplně podmínkou. Blondýna by taky nemusí.
2: Někde na molo nějaký, to ne, já chci nějakou sympatickou, mladou, hezkou, perspektivní.
0: Volá ti do Kobylnic na číslo?
2: Samozřejmě, můžeme se hlásit. Přímo v prodejní Rajhrad, Kobylnice není problém, nebo ať na našich sociálních, nebo kdekoliv prostě, když bude někdo chtít, tak si určitě kontakt najde, prostě pepičkovo.cz a najde si tam kontakt přímo.
0: Tak Pepičku, najdi nějakou pěknou čabajznu, ať to není žádná levandula, ale láčová debrecínka, rozumíš, ať vám to tam stále frčí. Co si dáme pěknýho? Zahrát z Kobylnic, řekni.
2: To je úplně jedno, takže prostě zdravím všechny perfektní posluchače Rádia Krokodýl a nech tam něco, co líbí se tobě, zahraju celé tvé rodině, Zdenkovi ze Štěpkovi, ať prostě mu někdy něco taky vrátím.
0: Dobře, děkuju, krásný večer do Kobylnic, přeju Pepičkovi, zdarec, ahoj.
2: Tady jak se vidím všem, děkuju moc.

0: Miluju svou život. Tohle to je Robbie Williams, fantastická písnička z Krokodýla. Minutu a půl před půl osmou. Krásný večer všem s Krokodýlem.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem. Zdravíme na Moravu Vysočinu, do Bojanovic i k Hodonínu. A z Hodonína, respektive kousek před Hodonínem, jsou Prušánky a tam je Leona Mikušová. Krásný večer všem krokodýláci. Už se mi blíží běh v Rohatci. Přeju si, aby se vydařil, přišli tam Ivetka, sestra Renatka, prostě aby tam byli, fakt si to přeju ze všeho nejvíc, takže prosila bych pro ně v dnešních písničkách na přání Jamese Blunta Bonfire Heart, hlavně ať to všechno vyjde prostě podle představ. Leonko, souhlasím, palce držím, mimochodem prý sestra Renatka už by se taky mohla vrátit do práce, už mi tam 14 dní chybí neskutečně moc. Tak ať se to povede se sestrou, taky s šéfovou a tady pro tebe James Blunt.

0: Bonfire Hard Krokodýláci, specialita do Průšánek a k Hodonínu s krokodýla. Mimochodem už se začala rozjíždět další písnička, ta určitě udělá radost v kašeru na Botanické. Jani, co posloucháte? Stále ještě se tam krásně staráš o ty vlásky a doufám, že se taky usmíváte teďka. Kašaru, jdeme na telefon, protože tam máme naši věrnou. Halo, dobrý večer, ahoj Péťo.
1: Ahoj Peťulko, Péťa ze Žďáru.
0: Ahoj na Vysočinu. Nazdar Žďáre, čau Péťo.
1: Čau.
0: Tak včera jste nám chyběli, byli jste někde na návštěvě, no, nebo co jste dělali?
1: Byli, no.
0: A jaký to bylo, u synátora, u Petra?
1: No, u Péti, no.
0: A má se Péťa?
1: Dobrý to byl.
0: Všechno v pohodě?
1: Dobře se má.
0: To rádi slyšíme, Péťu, zdravíme jmenovce. Koho pozdravíme, co si dáme zahrát, Péťo?
1: No, něco tam vyber ti.
0: Dobře.
1: Pozdravíme tebe, Jirku Vínera.
0: Děkuje.
1: Alex, oba dva Milany, Kometu hlavně, a co jim ta sezóna vydaří.
0: Jasný, speciálně no, až nastoupí proti Spartě v nové hale, to bude
1: jasný.
0: Kot.
1: No, to bude. To bude. No, pro všechny, co poslouchají.
0: Dobře, myslíš, že Kometa udělá v sezóně prostě úspěch, že získá titul?
1: No, titul nevím, ale končí tak nejhůř třetí.
0: Nejhůř třetí, dobře, tak děkujeme, krásný večer přejeme a tady vaše oblíbená Peťulko. Mějte se, zdravíme Míru, ahoj.
1: Ahoj, čau, čau.

0: Spolu nám vždy Kometa. Zdravíme modro-bílou rodinu. Mimochodem právě teď po dvou třetinách úvodní zápas nové sezóny hokejové Tipsport Extraligy Energie Karlovy Vary Oceláři Třinec. Stále 0-1. Hezký večer a vy máte ještě chvíli, abyste si zavolali o písničku na přání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Baví tě auta, hudba a komunikace s lidmi? V AHIFI hledáme zkušeného prodejce do našeho showroomu v Brně. AHIFI, specialisté na autohyfy, odhlučnění vozů a prémiovou autokosmetiku. Přidej se k nám www.ahifi.cz.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
4: Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Chcete

0: akce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: To je úplně k sežrání.
2: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Cože? Říkala Yogis?
3: Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
4: Je tady Krokodýl, váš ochránce dobré nálady, radosti a s pánem Andělu. Dobrý večer.
5: Večer, tady pane Jan Šas, k Mezeříče.
4: Krásný večer do Mezeříče, pane Andělu. Ahoj, Pavlíku, jak se tam máte? Všecko dobrý? Taky, co budeš muset poslat?
5: Jaká tady je teplota u nás, těch 10 stupňů bude dolů, no ale musíme si zvyknout. No.
4: Neboj, pak se zase oteplí, takže nebude to tak strašný, ale prosím tě. Jo, zítra studená fronta, ale...
5: Já mám rád zimu i léto.
4: Já to mám nejradši na horách, takže prosím tě, koho dneska zdravíme, co?
5: Já mám rád podzim, protože dělal jsem 26 draky a s dětima tady mezi říčí.
4: Pěkně,
5: na 50 draky bylo 5000 lidí.
4: Slušné, no. Taková účast. Krása. No. Koho zdravíme dneska, Pavlíku, z města Andělů?
5: Prosím tě, teďka bych chtěl zahrát Pavlovi, který mě dneska dovez nahoru, Riborovi, paní Vysákové, do Brna, Andělkům všem, kteří tam jistejí, který vládneš, do velkého Mezeříčí, kterým vládnu já zatím, do Slavkova, tam nevím jméno, ale vím, že mě vždycky hrajou.
4: Vilda a Jaruška, zdravíme oba.
5: A potom bych chtěl do Sazomína, který zdraví Marcelka a že všechny pozdravuje.
4: Děkujeme moc i tvým vnoučatům, a rodince, Míše, Filipovi. A krásný večer do Rantířova, Pavlíku, zatím ahoj!
5: Hlavně zdravím velkou Bísteš.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Anděl perutí mách pro ty anděle nejenom ve velkém meziříčí. Krokodýláci, další objednávka. Ahoj, prosím o zahrání písničky Evy Farné Miraj. Vzpomeneš si pro mého přítele Kubíčka, že ho z celého srdce miluji, je mojí životní láskou a i když není svět zrovna růžový, že my dva všechno překonáme a zvládneme, protože tu budeme pro sebe navždy a naši lásku nikdy nic a nikdo nezlomí. Děkuji, Simča, takže Kubíčku pro tebe z Krokodýla.

0: Synčis krokodýla pro Kubíčka, že vaši lásku nic nezlomí a všechno překonáte, tak ať si to krásně užíváte, hezký večer.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A to i v kolonách, které právě teďka stále ještě tak trošičku trápí některé Pražany. Mám tady objednávku rovnou z hlavního města, píše nám Alex, prosím písničku Espresso Macchiato pro všechny, co vás posloucháme v kolonách v Praze. Díky, Alex. Super. Zdravíme Prahu, přejeme pohodu, dobrou náladu, i když to třeba zrovna nejrychleji nejede, ale už by to teoreticky mělo být pomaličku pryč. Aspoň co si pamatuju, když jsem tam dvakrát bydlel, tak osma už by měla být úplně pohodová. Alex, děkujeme, zdravíme. Pozdravíme i Alex do Lužic. Na benzinku, zase pro změnu k práci, kde jsou kolony u těch stojanů na benzín a naftu. A jdeme za borcem, který nepotřebuje ani benzín, ani naftu, protože on šlápne do pedálu a valí. Na závěr, než bude Espresso Macchiato, náš rytíř, halo, dobrý večer.
2: Zdarec z Hokny, Peťane.
0: Zdarec z Hokny. Zdeňku, zdravím tě, Šepkovice.
2: Zdar, zdar.
0: Nazdar. Jak se máme v Šepkovicách, Zdeňo? Jaký hřibky už si našel?
2: Čověče, ráno mě to mále vyklačilo z posteli, ale devátá ještě jsem byl v posteli.
0: Čověče, Míra mě poslal dneska fotky, jak prý kousek vodních od rybníka, prostě jich tam našel pár krásných praváků. A že v sobotu to teprve, protože ještě má něco napršet, tak to teprve bude úroda. Asi inspirace do Šepkovic, čověče, teďka.
2: Asi no, jo, čověče, no. Uvidíme, no.
0: Takže, koho pozdravíme dneska, Zdeněčku?
2: No, když jsme u toho počasí. Hele, síla toho sluníčka mě připomíná čas strávený na Stolové hoře na Palavě. No. Takže tím pádem pošleme písničku k zítřejšímu svátku Lidušce Juřičové.
0: A Liduško, zdravíme, všecko nejlepší přejeme.
2: Samo i jejímu bráchovi Čarostřelci Standovi do Bavor. Na druhou stranu to otočíme, čili do Klenčnice pozdravíme Janičku Vodvárkovou, jinak Kohoutek, že jo?
0: Ano, samozřejmě, Jani zdravíme. Do Kašara speciálně posíláme pozdravení k práci, ať se ti dobře daří.
2: Hezký podvečer i Slavkovákům, Pavlíkovi a Tajgrovcům z Kulova Utěchova. A zdar, jak si mě přeje.
0: Tajgrovci, děkuji, odpalují super drive a přeju parádní večer. Zdeny, mějte se, ahoj.
2: Zdar, Peťane.

0: Espresso macchiato.
1: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl. 99. It's my life. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Zítra v době od 7 do 15 hodin bude v Komíně probíhat realizace dopravního značení modrých zón na pastvinách v okolí Meandru, včetně parkoviště pod rodinnými domy hlavní 26 až 34. Bude také doplněno vodorovné dopravní značení u hřbitova. Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku přijalo první pacienty a zahájilo léčebně rehabilitační péči. Nový ústav začíná fungovat s kapacitou 80 lůžek. Klentnice na Břeclavsku zahájila první část přestavby sirotčího hrádku na Pálavě. Kvůli opravám je na místě lešení a obec doporučuje lidem, aby návštěvu hrádku zatím odložili.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Gorilla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Nejvýhodnější stěhování, vyklízení, autodoprava, to je Renax. Renax. Stěhování, vyklízení, autodoprava spolehlivě a za rozumnou cenu. Více informací na www.stehovany-renax.cz nebo na 602 755 628.
2: Děkujeme vám.
3: Děkujeme vám.
4: No vám i tobě a taky tobě.
5: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Na brněnské náplavce se od čtvrtka do soboty uskuteční první ročník festivalu Náplavka Open. Akci zahájí ve čtvrtek v 19 hodin vystoupení brněnské filharmonie. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno vstoupila do nového školního roku v nových prostorách. Od září je v budově biskupského gymnázia na Barvičově ulici. Řidičům začala sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov. Vzniklo tam terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní dopravu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: tmou.
1: Úterní krokodýlí plíšek se nám rozjíždí a to je velmi dobře. Jarek Hemala vám přeje krásnou noc 15. zářijovou, tak jsme v půlce měsíce. Doufám, že jste si tu první půlku užili a užijete si i tu další. A hlavně si užijte úterní plíšek plný skvělých hitů.

0: like me.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. I took a pill.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Krokodýl vám přeje krásnou noc, z Krokodýla vás zdraví Jarek Hemala, no a také přeji všechno nejlepší. Dneska Jolana slaví svůj svátek, tak jen to nejlepší. Dámy, užijte si hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Zítra v době od 7 do 15 hodin bude v Komíně probíhat realizace dopravního značení modrých zón na pastvinách v okolí Meandru, včetně parkoviště pod rodinnými domy hlavní 26 až 34. Bude také doplněno vodorovné dopravní značení u hřbitova. Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku přijalo první pacienty a zahájilo léčebně rehabilitační péči. Nový ústav začíná fungovat s kapacitou 80 lůžek. Klentnice na Břeclavsku zahájila první část přestavby sirotčího hrádku na Pálavě. Kvůli opravám je na místě lešení a obec doporučuje lidem, aby návštěvu hrádku zatím odložili.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít komu věřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hity Krokodýla nám hezky valí dál. Jarek Hemala s vámi teď společně. Letíme směr Svitavy, tam nás totiž posloucháte, my jsme za to rádi. Svitavsko ladí na 96,3 FM, tak pěkný poslech, hezkou noc a stále si s námi užívejte. Hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Krokodýlí pelíšek si užíváte, zdraví vás Jarek. Dnes máme v rámci OSN Mezinárodní den demokracie. No, abyste viděli, čím zajímavý ten 15. zářijový den je. Teď ale přání krásné úterní noci a užívejte hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Na brněnské náplavce se od čtvrtka do soboty uskuteční první ročník festivalu Náplavka Open. Akci zahájí ve čtvrtek v 19 hodin vystoupení brněnské filharmonie. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno vstoupila do nového školního roku v nových prostorách. Od září je v budově biskupského gymnázia na Barvičově ulici. Řidičům začala sloužit modernizovaná a rozšířená odpočívka Vyškov. Vzniklo tam terasovitě řešené parkoviště s výrazně vyšší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní dopravu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.

Pranostika dnešního dne praví od Panny Marie sedmi bolestné, teplota rychleji poklesne, což jsme si všimli, obzvláště večer. Tak už to začíná k večeru si dávat spíš něco teplého, nějaký čajík, rumík na zahřátí. No a my vám k tomu budeme hrát hit za hitem tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě vy.

Blíží se nám půlnoc, na Krokodýlu si vychutnáme skvělé hity. Krokodýl je rádio, které pomáhá, a pokud vy byste chtěli pomoci, tak napište na pomoc@krokodil.cz. Případně víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval, také neváhejte a pište na pomoc@krokodil.cz. Krokodýl je rádio, které pomáhá, a vy můžete s námi. My friend!

0: krokodýlem do pelíšku.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se z torzem myš.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Odborníci zjišťují, jak úpravy svratky podél náplavky v Brně prospěly, a to třeba rybám. I na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Jak úpravy řeky svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie a obratlovců Akademie věd České republiky. A tak začali s podběráky řeku procházet. Na 30 různých místech ryby odlovili, určili jejich druh a počítali je. Svratka podél náplavky po úpravě podle vědeckého pracovníka lépe simuluje přirozený tok. Je tedy šance, že tam začnou přirozeně se rozmnožovat původní druhy ryb. A musím říct, že tam chodím dostala často a těch ryb je tam spousty. Je to hezký pohled. Teď příjemný poslech hitu Krokodýla.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

lepší návyk šetří přírodní zdroje, energii i vodu. Pokud odpad skončí ve správném kontejneru, dostane šanci na nový život. Věděli jste, že z recyklovaných materiálů vznikají části oděvů, nábytek nebo dokonce i ohňostroje? Ano, tak přijďte, má to smysl.

0: But you're just a boy.
1: Crocodile.